0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čem duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Hit Radio.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy na světových trzích mírně klesají. Severomorský Brent se prodává za zhruba $88 za barel. Ceny tlačí dolů slabší výhled poptávky a výrazný růst amerických zásob. Situaci na trhu ale dál ovlivňují útoky na lodě na Blízkém východě a neúspěšná jednání o ukončení války s Íránem. Od odchodu amerických vojsk z Afghánistánu uplyne koncem měsíce 5 let. Spojené státy tehdy slíbily pomoc Afgáncům, kteří s nimi během 20-leté mise spolupracovali. Od začátku letošního roku ale podle humanitárních organizací nevydali hlavním žadatelům s afgánským pasem ani jedno vízum. Afghánistán od roku 2021 znovu ovládá radikální hnutí Taliban. Fotbalisté Paris Saint-Germain znovu ovládli evropský superpohár. V Salzburku porazili vítěze Evropské ligy Aston Villa 2-1. PSG tak zopakovalo triumf z loňského roku. Od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023 získal pařížský klub už 13 trofejí. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Sedličtí se konečně dočkají roky slibovaného obchvatu. Stavět se má začít už v září a nová 6,5 kilometru dlouhá silnice odvede hlavně kamiony a tranzit mimo Sedlici a Hněvkov. Zmizet má i nebezpečné křížení se železnicí. Pokud půjde všechno podle plánu, po novém obchvatu se projedeme v roce 2029. Koukneme ještě na počasí na jihu Čech. Ani dneska deštníky potřebovat nebudem. Vydrží Azuro, předpověď slibuje po celý den jasno a teploty mezi 26 a 29 stupni.
10: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak, jak jsme včera v 9 slíbili, tak jsme splnili. Je 6 hodin, 2 minuty k tomu. Začíná čtvrteční snídaně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj vám všem. Tak co vidíte po včerejšku?
2: Probereme za chvíli,
1: tak my se tady vidíme, samozřejmě se bavíme o zatmění slunce, tak to probereme za chvíli. Teď Khaled Se Laví. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Sia Dusk Till Dawn na Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Dobré ráno. Musím říct, že teda velký bilancování u včerejšího zatmění slunce. Vy, kdo jste zažil to úplný v srpnu 99, asi budete vědět, o čem mluvím. Já na to včera tak koukám, byli jsme tam s rodinou a říkám si, sakra, to je 27 let, kdy jsem takhle s rodiči stál a koukal na to zatmění. Byla to trochu depka, ale teda nádhera. Koukali jste?
1: My jsme byli v restauraci a já jsem na to úplně zapomněl, takže já ne.
2: Já se přidávám, my jsme na to taky s přítelem úplně zapomněli. On dělal nějaký videa, byl v práci a já jsem hrála na klavír a pak přišel domů a pak ještě někam šel a píše mi, ach jo, to mě štve, že jsme to neviděli, já to nikdy nezažil. Naštěstí je další v roce 2081.
0: Nějaký částečný, no. Já jsem teda koukal, že úplný zatmění slunce v Česku bude 7. října 2135. Tak... Nechci být jako zlej jazyk, ale myslím si, že to úplně nedáme, teda v tom roce 2135. My všichni, kdo se tady slyšíme, jestli teda do té doby něco nevymyslej. Nicméně, my jsme teda koukali, já jsem taky, říkám, hele, já si kašlu na to, nepojedeme tam, a pak čtu tuhle informaci, že to úplný bude v roce 2135, tak říkám, tak se pojedeme dívat, no ale přesto se budeme dívat.
2: No, jak jste to vyřešili?
0: No nic jsme doma neměli, našel jsem černou strečku. Černou stretch folii. Říkám si, no tak zkusím se takhle přes to podívat, ale normálně ono to fungovalo, jo. Já jsem teda rád, že jako vidím, že všechno funguje, ale byl krásný obraz, takže jsme se tam jako na to podívali a jeli jsme pryč, no.
2: Mně došlo, já jsem furt řešila taky skrz, co bych se dívala, kdybych se dívala. A my doma máme normálně, že jo, filtry na kameru. Máme jich tam strašně moc a to by šlo úplně krásně a my jsme to takhle prokaučovali.
0: No já jsem se pak hlavně teda ptal internetu, jestli to je jako v pohodě ta strečka, jo, po tom dívání. A napsala mi to, že to jako úplně v pohodě není, že sice to jako stmaví ten obraz, ale že to infračervený záření jako do těch očí jde. A já si říkám, sakra, tak doufám, že se ráno probudím a bude to v pohodě, jo. Tak doufám.
1: Hele, příště už budeš vědět.
0: No, my tady máme taky, možná vzpomenete.
3: Já jsem žádný podělaný brejle nikdy nepotřeboval. Ty to začali dělat silnější. To světlo.
2: Začali, no.
0: No tak doufáme, že jste si to včera užili. Pokud jste nekoukali, tak myslím si, že pokud otevřete Facebooky a Instagramy, tak na vás dneska nebude skákat nic jiného. Tak pojďme na písničky. Shakira, Zoo, 6 hodin, 12 minut a další zatmění 2135.

0: Tohle jsou Simple Plan podle Davida Green Day. 6 hodin, 19 minut, dáváte si Hit Radio, hezký čtvrtek.
1: Já mám pocit, že lidstvo právě vyřešilo jeden z největších letních problémů. Schválně, co vás tak jako štve jenom v létě, vždycky v létě?
2: Je
1: kromě
2: vedro.
1: Horka.
2: Teďka, no, vedro, no, teďka. Tak kromě vedra. Já nevím, no, asi lidi, co nepoužívají deodorant.
1: Dobře.
3: Smrad z popelnic.
1: Jo, tak dobře, taky, ale mě třeba komáři, jo, a těch se to týká. Můžeme v tuhle chvíli zapomenout na repelenty, na plácačky a ty všechny noční hony na komáry, který vám bzučejí 20 od ucha, protože čínská firma Bivy Laser, který komáry se střelí přímo za letu, jo, že si najde komára, sleduje ho, zaměří a odpráskne.
0: To mě zajímalo, kde se to dá koupit, protože já jsem tady to s těma potvorama řešil minulý víkend, ale my jsme se nevyspali, on pořád bzučel a teďka ty si myslíš, jako že uděláš, že je hotovo, jo, a za chvíli.
1: Ježiš, ty strašně dobře imituješ komáry.
0: No tak když jsem ho poslouchal celou noc. A pak si myslíš, že už je hotovo, ne? Usneš a zase.
1: No tak snad se dočkáme, jestli to, takhle, vyvíjej to, jestli tohle bude normálně v prodeji, tak by mě zajímala i cena potom, já bych potřeba do každé místnosti.
0: Mě by nezajímala cena, mě zajímá, až to bude v prodeji, tak to hnedka kupujeme. A pro nás chlapi, jo, jestli, a to zaměřuje samo, nebo to střílíš ty?
1: To střílíš ty, ale ono se to asi zaměří, jakoby.
0: To je geniální.
1: No.
3: Nemůžeš trefit.
0: To je geniální. Já bych chtěl ještě jenom teda dodat k tomu komárovi, my jsme ho nakonec ráno našli, seděl na lampice a bylo to jeho poslední ráno. Asi víte, o čem mluvíme tady, že jo? Tak doufáme, že vás nic nepoštípalo v noci na dnešek a pokud jo, no tak se asi budete chvíli škrábat, no. Bude to svědět. Cyril Stamlinin tohle svědět nebude, tohle vás bude bavit a za malý moment taky Mandra, že hezké ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes ráno čeká na Písecku. Opatrně na průtahu Ražicemi, kde je uzavřená silnice. No a pozor taky v Táboře, kde se opravuje Mostecká ulice.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Dobré ráno.
1: Ranní update.
0: V Trutnově dnes začíná hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, který byl pravidelným návštěvníkem festivalu. Na trutnovském bojišti zazní rock, underground i alternativní hudba a festival potrvá až do neděle. Lionel Messi se emotivně rozloučil se svým otcem Jorgem. Argentinský fotbalista v osobním vzkazu uvedl, že lituje, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa. 39letý Messi zároveň připustil, že po otcově smrti přemýšlí, jak dlouho ještě bude pokračovat v kariéře. Miliony lidí ve středu večer sledovali zatmění slunce. V některých částech severní polokoule bylo úplné, jinde alespoň částečné. Například ve většině Británie měsíc při vrcholu úkazu zakryl více než 90% slunce. Šlo o nejvýznamnější zatmění pozorované v Evropě od roku 1999.
2: Zase zpráva o zatmění, Davide. No, já jsem se takhle rozhodl, aby jsme se nebavili jenom o zatmění, že to posunu o trošku jako vejš, ten tvůj update. A našel jsem si tady v roce 99. Jaký frčeli songy, jo? Možná budete překvapený, tak schválně, jo?
3: Takže mě na svět přivedla Britney.
2: No tebe na svět přivedla asi tvoje máma, ale dobře, pojďme jí říkat...
0: Což doufáme, že není Britney teda.
2: Pojďme jí říkat Britney. Tak, co nám dal taky rok 99?
4: Dobrý.
2: Počkej, to není všechno, jo? Potom. Taky dobrý val.
0: Dobrý rok.
2: A pozor, ještě tady máme dobrý Rick. Ricky Martin, Livina Vida Loka. Pozor, ještě něco pro vás, kdo máte rádi něco rockovějšího. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. A něco českýho. To je jako, počkej, já mám úplně husí kuži. To byl, nejenom, že bylo teda úplný zatmění, ale to byl fakt jako dobrý rok.
3: Samý dobrý věci vznikly a já.
2: Ty písničky byly dobrý, no.
0: Hele, pojďme se domluvit, že to byla poslední zpráva nás tří o zatmění a příští, až zase příště bude, kolik jsi říkal?
2: No
0: to 135?
2: To úplný. 7. října 2135, no. Tak si pak dáme nějaký ukázky teda z toho roku, ne, vlastně z roku 2026.
0: No, taky dobrý.
2: Tam by bylo co?
0: Ztracenej
2: a Farna taky, že jo? No jasně, já mám tady něco z roku 2000 pro vás teďka. Pojďme se dát něco tanečního. Barry White, Let the Music Play, Funk Stars Deluxe Remix, 6.34, tohle je vlastně taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to! Hey, what's going on, man?

0: Tohle jsou hity 6.40 Kami a Kabeo Havana na Hitrádiu. Pojďme si dát politiku hned takhle po ránu. Představte si, že přijdete ráno do práce, zapnete počítač, dáte si kafe a vůbec netušíte, že váš šéf přesně ví, že místo práce už hodinou sjíždíte filmy pro dospělí a hledáte si novou práci. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechal zkontrolovat počítače svých lidí. No a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli porno, nakupovali a hledali si novou práci a tak jich několik vyhodili. Jo. A teďka, co je zajímavý, se podobný monitoring řeší na ministerstvu zdravotnictví a to se samozřejmě zaměstnancům vůbec nelíbí.
1: No bodeď, tak komu by se to líbilo, že?
0: Ale vlastně zase na ministerstvu zdravotnictví ty filmy pro dospělí docela chápu. Já si taky podle YouTube opravoval Škrábanec na autě, tak u zdravotníků to bude akorát jiný ťup. Tak by mě zajímalo, kdyby čistě teoreticky váš šéf, váš nadřízený, prohlídnul váš počítač, co jste hledali v poslední době. Jasmin kulí očima. Tak schválně, co bychom našli u tebe, Jasmin?
1: Ne, tak nebudu koukat jako na historii, ale na otevřený záložky. Mm-hmm.
0: Ale ty máš svůj počítač, já tady mám třeba pracovní počítač jako rádiový, jo.
1: No teď právě u mě je to ještě horší, že to je tím spíš jako...
0: Zkus
2: tím
0: napsat...
2: víc osobní.
0: Dej, máš vyhledávací okýnko nahoře, no. Tak zkus napsat první písmenko P, co ti tam vyjede.
1: Profíly, jo, nejmodernější castingová databáze, já jsem čistá.
0: Tak to čumím, já zkusím tady na tom teda pracovním počítači dát P, vyjelo tady pražský.deník.cz. Co má David?
2: Já mám pro Direct
1: Soft. Ten se mohl připravit.
2: Ne, já jsem tady dal... Mám tady pro Direct Soccer, což je taková stránka, kde jsem si koupil kopačky předevčírem.
0: Dobře, zkusme společně, vy jste u počítače, tak napíšeme PO do vyhledávače.
2: PO. Počasí Praha.
1: Poetika.
0: Poetika. A zkus Davide ještě za to PO dát R. POR.
2: Portál Eden Red Benefit.
1: Já portál občana. To je dobrá hra.
0: Hele, tak tady jsme asi vyhráli, no. Ach, jo.
2: Já jsem teda ještě zkusil dát N. A je to pronájem Praha.
1: Já taky.
0: Počkej, co to za blbost? Jako pornájem. Že se to má pornál.
1: Popravdě to tam je. Ach jo. Tak co tam máte vy,
0: co
1: jo?
0: Co tam máte vy? Co tam máte? Takhle, co by u vás našel váš šéf, kdyby si třeba projel týdenní historii vyhledávání, jestli jste třeba hledali novou práci, jestli jste hledali cokoliv jiného. A taky, co vám vyjelo, pokud jste zadali prvních pár písmenek, co jsme tady vyjmenovali, jo? Tak to nás zajímá. 777-937-777. Když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to fajn. Bereme i klasický zprávy. Za malý moment se k tomu vrátíme, jsme moc zvědaví, no a samozřejmě přihodíme i muziku Samfeld, Jonas Blue a taky aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje omezení na trase Střeboně směrem na Halámky. Dávejte si pozor v Majdaleně. Od křižovatky ke Sloupárně provoz řídí semafory a jezdí se tam jen kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: End of Beginning, DJO 6.53 na Hit Radio, hezké ráno. Pojďme se vrátit k tomu, co jsme řešili. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechával kontrolovat počítače svých lidí a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli filmy pro dospělé, nakupovali a hledali si novou práci, tak jich několik z nich dostalo padáka. No a ptali jsme se vás, co by váš šéf našel ve vašem počítači a taky, co se vám začalo objevovat při psaní písmen do vyhledávacího okna por. My jsme prošli s čistým štítem, jenom Davidovi vyjel pornájem. Dorazilo od vás spoustu zpráv a hlasovek, tak pojďme na tu od Milana.
1: Dobré ráno, Fando. Tak to jste mě docela pobavili s tímhle tím. U mě by nenašel vůbec nic, protože já sedím 8 a 10 hodin za volantem, takže si mě by měl se smůlu.
0: Tak Milan si to udělá pak až doma. Pojďme na další hlasovku, od
2: Jasmin,
0: od Janči, už to tady ladím. Tak.
3: Ahoj šampioni, tak jsem to taky zkusila na firemním počítači, je pravda, že nás tady na to je napojený víc v kanceláři, takže když jsem zadala P, tak mi vylezly parlamentní listy. Když jsem dala PO, tak je to mobilní pohotovost. A když jsem tam přidala ještě NO, tak nám vylezlo tady ponorné čerpadlo. Nikdo se k tomu nehlásí, takže uvidíme. Tak jo, tak se mějte. Krásný den, Jana.
0: Chápu, že se tomu nikdo nehlásí. Ponorné čerpadlo.
2: Máme zprávu od Lukyho. Dobré ráno, tak u mě by našel slevomat a hlavně práce.cz a taky kalkulačku, kolik bych měl na pracáku. Tak doufám, že se nebude koukat do historie.
0: To je dokonalý. Taky píše Reny. Dobré ráno, tak mě vyjelo posilování po tmě, cvičení proti bolesti zad. Na této stránce jsem nikdy nebyla. Ahoj, mějte se fajně, s váma fakt sranda. Děkujeme za zprávu.
2: A ještě máme zprávu od Petra. Pánové, Jasmin má osobní počítač, ta je čistá, ale dopadlo by to i u vás na osobním takhle čistě a to je fakt a to mě zajímá.
4: Jasně.
2: Jasně.
0: Já to zkusím schválně, já si vezmu do ruky telefon, který je vlastně propojený s mým notebookem, který mám doma, jo. Takže co mám teda zadat?
2: P.
0: Zadávám P, mám tady Posauner, hotel Gasthof, to je v Rakousku, jasně.
4: Tam jste byli.
0: PO, tak to je Posauner.
2: POR.
0: A ta hra mě přestává bavit, teda. Už můžeme hrát, jo?
2: Je to dobrý.
0: Tak jo, pojďme hrát. Ellie Goulding, Burn na Hit Radio v 6.57 a za chvíli zprávy v 7 tady s Davidem, čistým jak lilie. Hezký ráno, šampioni.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis štýl.
3: Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Sucho nutí některé české chovatele snižovat počty hospodářských zvířat. Zemědělci mají nedostatek sena a dalších krmiv, jejichž ceny navíc výrazně rostou. Pro některé chovy je proto jedinou možností část dobytka prodat. Ministerstvo zemědělství situaci vyhodnocuje a podle potřeby je připraveno přijmout další opatření. Rekordně nízká hladina Dunaje odhaluje pozůstatky z druhé světové války. Z koryta řeky se kvůli intenzivnímu suchu vynořila řada válečných lodí. V Budapešti potom byla nalezena také těla dvou německých vojáků a motorka Wehrmachtu. Na místě se objevily i identifikační známky vojáků. Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v Evropské lize. V odvetě třetího předkola nastoupí v Istanbulu proti Bešiktaši, kterému doma podlehli 0-1. Trenér David Horejš věří, že jeho tým má stále reálnou šanci dvojzápas otočit. Hradec podle něj nechce bezhlavě útočit a počká si na své příležitosti. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Hluboké řeší policie krádež, která se jen tak nevidí. Z tamní bažantnice zmizelo rovnou 100 bažantů, pravděpodobně během noci ze neděle na pondělí. Škoda se vyšplhala na skoro 30 tisíc korun. Policisté tak hledají případné svědky a upozorňují, že se ukradení ptáci můžou objevit i v inzerátech, třeba na sociálních sítích. Končím počasím, taky dneska si to na jihu Čech užijem. Naměříme k 29 stupňům a budeme moct chytat bronz. Obloha po celý den zůstane jako vymetená bez mraků.
11: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
7: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Krásný čtvrtek všem.
14: Snídaně šampionů.
12: To je, si myslím, zásadní informace, která udělala radost vám všem, kdo jste zapomněl, co je za den čtvrtek. Už jenom 2 dny a víkend, no hurá.
13: Za chviličku zjistíme, jestli váš vztah přežije ten možná nejtěžší test ze všech. Nepotřebujete k tomu psychologa nic, stačí nábytek z IKEA.
12: Miles Smith, Nice to meet you, další songy pro vás. Hezké ráno.
7: Hit Radio Faktor.

0: 7 minut po 7, mladíte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Dobrý den.
1: Jestli chcete zjistit, jestli vám vztah vydrží, tak můžete zapomenout na nějakou romantickou dovolenou a prostě vemte partnera do IKEA, protože teďka se mluví o takzvaném IKEA testu, že než se spolu sestěhujete, tak si máte společně vybrat a hlavně sestavit nějaký složitější kus nábytku, protože jestli spolu údajně zvládnete ty tři hoďky nad skříní a nějaký chybějící šroubky a hádky o tom, kdo to špatně drží, kdo to má obráceně a podobně, tak tím životem spolu projdete snáš.
0: Ono je vlastně asi úplně jedno, do jakého obchodního domu s nábytkem vyrazíme. Prostě pokud si dovezete domů tu skříň a společně ji složíte a neproběhne ani jedna nadávka, tak to je všechno v pořádku. Tak ten vztah vydrží. Já si stejně myslím, že by tady ty firmy s nábytkem měly do té krabice přibalit ještě platíčko Neurolu a možná vizitku na nějakého rozhodového právníka dobrýho. No. Pohádali jste se někdy s partnerem u stavění třeba skříně nebo u čehokoliv doma, u nějakých domácích prací? Co vy tady?
1: Mě na tom Kuba učí trpělivost, kterou já jsem moc jako nemývala. Takže asi se u toho vyloženě nepohádáme, ale jako vadí mi to. Nerada něco montuju a takhle vyrábím.
0: Taky se nerad do něčeho montuju.
2: My jsme se kdysi domluvili, že budeme IKEA každý montovat sám.
0: To jako v každé jiné místnosti.
2: Přesně tak.
0: Ale já nevím, jestli to máte podobně, ale já když teda to skládám sám a něco se stane, třeba pak jako zjistím, že jsem dal nějaký prkno opačně a zjistíš, že musíš rozdělat úplně celou tu skříň, no tak se to stane, no. Ale kdyby se to stalo jako tobě, jako ženě, tak nemůžeš si přečíst ten návod, nebo co?
1: Hele, ale to mi teďka došlo, že vlastně většinou, jakože 98% té skládačky vykoná přítel, ale po mně chce, aby mě jako zapojil, asi abych se cítila dobře, což nemusí, jako já se nechci zapojovat, jo. Ale tak mi řekne, hele, tak tady máš vrtačku nebo něco a šroubovák a tady udělej ty šrouby, ty tam prostě, ty mi to předpřipráv nebo to tam zaťukni a já to pak jako doklepnu. A mě většinou nejde ani to, ne, a já mu to tam dám špatně prostě. Ne,
0: on tě má tvůj Kuba místo aku šroubováku, ty to normálně šroubuješ ručně, že jo. Proto s tebou je. Kolik si toho už postavil, Jasmin? Ukaž mi ruce. No to je mozol, jeden mozol, ale druhýho, ale to bych nechtěl, no. Já teda musím říct, jestli se můžu pochlubit, tak v čem jsem fakt dobrý, kdybyste někdo potřeboval, doposloucháte, jo, tak je předělávání dvířek a vyrovnávání dvířek.
1: Ježíš, tak to i v tom je Kuba úplně hrozný, my máme všechny dveře jinak.
0: To jsem já dobrý, tak na to se musíš naučit. Hele, to jsou roky normálně dřiny, jo, co u Davidu, jak to vypadá u Davidu?
2: Úplně v pohodě. Ale pozveme si tě možná.
0: No, tak kdybyste chtěli vizitečku, fakturečku, pak pošleme. No tak dejte nám vědět, při jaký banální činnosti jste se dokázali nebo dokážete s partnerem pohádat. Ať už to bylo právě stavení nějaké skříní nebo cokoliv, jakákoliv domácí práce.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pošlete hlasovky, ale budeme rádi i za zprávy.
0: Přesně tak. A vy budete rádi, doufáme, za tuhle další muziku. Tohle je parádní Dua Lipa, Houdini. A těšit se můžete i na My Chemical Romance tady na Hit Radio 7.11. Dobré čtvrteční ráno.

0: Kneip a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: When I was a young

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Dobré ránko, tohle jsou My Chemical Romance. Test vztahu je společný sestavení skříně, pokud se nepohádáte u stavění, váš vztah má o mnoho větší šanci, že vydrží až do konce života. Ptali jsme se, jak je to u vás, při jaké banální činnosti jste schopni se pohádat s vaším partnerem. Máme tady hlasovku třeba od Zuzky.
1: Ahojky, my s manželem nemůžeme nic dělat společně, jako je montování, vaření, uklízení, nic prostě. Za prvý bych ho zabila, protože to dělá úplně jinak než já, že jo? A každý má svoje, každý si to dělá po svým. Takže my nemůžeme, se milujeme všechno, ale nemůžeme spolu nic opravovat, nic. To radši já mu to nechám, když něco potřebuji opravit, mu to nechám, ale radši tam ani nejdu, protože vím, že bych mu něco vytkla, stejně jako on mě. Tak od té doby nic spolu neděláme, my bychom se museli zabít. Čauky, Zuzka.
0: Se líbilo. My se jako milujeme jako všechno, ale nemůžeme spolu dělat vůbec nic.
2: Pak tu máme zprávu od Verči třeba. Dobré ráno, co se týče montování nábytku, tak mám vždy jen jediný úkol, a to nepřekážet. Když se ale dokážeme pohádat, tak to je při řízení. Já jsem totiž instruktorka v autoškole a občas se neudržím a na něco ho upozorním. No a to přítele vždy vytočí, takže si vyslechnu, ať si to poučování nechám laskavě do práce. Krásný den. Já instruktorka nejsem a dělám to taky a dopadá
0: no, jasně,
2: to stejně.
0: To máme nejradši. No. Nejhorší je, když něco děláš a partner ti kouká pod ruce a začne to komentovat, jak by to udělal líp. No tak jo, tak tady máš šroubovák, prosím. Ať jsou ty dveře rovný u ty skřínky. Tak píše Terka, dobré ráno, tak to my jsme s manželem asi dokonalý pár, nás toto skládání baví a dokonale se doplňujeme. Když se rozčílí, já ho uklidním. Postavili jsme si víceméně všechny nábytek v domě, plus nějaký u příbuzných. Hezky.
2: Tak tam to je
0: hezky.
2: Dobrý.
0: Tak kdo byste chtěl kontakt na Terku, pošleme.
2: Darin, ta na to teda přišla. Ha, my jsme si už po zkušenostech v 40-letém manželství si objednáváme nový nábytek i s montáží.
0: Hezký. No. Taky Terka. Markýza. Byla jsem asistovat u sestavování markýzy, stavil to přítel se svou mamkou. Půl hodiny se dohadovali, že musí hlavní tyč s tou markýzou našroubovat do dírek o celou šířku uší, než byl daný šroub. O mechanice vysouvání ani nemluvím, no už se mi nemohla poslouchat a do 15 minut od mého vložení se do věcí bylo hotovo. A pak k něčemu pusť chlapa jako. To si to radši postavím sama.
3: Takhle, markýza a tchýně, to umět smrtelná kombinace.
0: To je, jako to si dovolila teda se ozvat a říct, že já to teda udělám líp tchýně, jo, hele. No nicméně nejlepší je, že my chlapi nepotřebujeme číst návody, taky nevím, jak to máš ty, Davide. Jo? A pak když něco poděláme, tak pak nikdy nepřiznáme, že jsme to nečetli, že jo.
2: To je velká pravda teda u vás.
0: Tak pokud dneska chystáte nějaký nákup nějakého nábytku, tak to přežijte. One Man Show, cizí zeď, za malou chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Pracujte s těmi, kterým se daří.
7: Pracujte s těmi, kteří rostou.
6: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
7: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
6: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
7: Více na www.pracevgpn.cz.
8: V Ternu nyní v akci. Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko. 1 litr za 9,90. Ryze České Terno.
9: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
10: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
9: Stand-up, balet, timber sport.
10: Zážitkový doprovodný program.
9: A 7 skvělých koncertů.
10: Hlavní hvězdy.
9: Totální nasazení. A David Kraus.
10: A Gypsy Brothers.
9: Přijďte na festival.
10: Mirotické setkání, loutek a hudby.
9: 14. a 15. srpna. Mirotické setkání.cz.
11: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
12: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na Pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
13: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
14: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pracuje se na Strakonicku ve Vodňanech, opatrně v Písecké ulici, která zůstává neprůjezdná. No a pozor taky ve Velešíně na Českokrumlovsku, kde se zdržíte v Budějovické ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: 7.32, Kato a John na Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové album Guns N' Roses je zase o něco blíž. Slash prozradil, že kapela už intenzivně skládá nové písně a plánuje zamířit do studia. Fanoušci si ale ještě počkají, kytarista chce nejdřív dokončit současné turné. Pravidelné předčítání dětem má podle odborníků řadu výhod. Děti, kterým rodiče často četli, mívají bohatší slovní zásobu, lepší představivost a dokážou se déle soustředit. Ve škole se navíc častěji zapojují, lépe pracují s textem a knihy vnímají jako přirozenou součást života. Pocit štěstí po dosažení vysněného cíle často nevydrží dlouho, ať už jde o novou práci, vlastní bydlení nebo jiný úspěch. Lidé si na lepší situaci rychle zvyknou a začnou hledat další metu. Podle psychologů tak často místo radosti z toho, co už máme, přemýšlíme nad tím, co nám ještě chybí. Amen.
0: Zajímavý, no.
3: Jako je to fakt, je to vlastně smutný.
0: Vlastně do zamyšlení, no prostě asi si musíš věcí víc vážit, no.
2: Zkuste si schválně představit tu vaší vysněnou práci.
0: Aha.
2: A teď si uvědomte, že vlastně až ji dosáhnete, tak vám bude po chvíli připadat stejně jako ta, ve který teďka sedíte.
0: To je blbost. Já vás mám rád a to tady mám rád, Davide.
2: Jo, pořád stejně, jo?
0: Pojďme soutěžit!
3: Tento týden vás místo rychlý pětky čeká rychlá sedmička z Brain Market. Sedmička je to z toho důvodu, že partnerem soutěže je Brain Market a ten podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
0: No a vyhrát můžete produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun a zítra dokonce v hodnotě 7000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 37. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. A je tu rychlá sedmička.
1: Rychlá sedmička, a to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je tentokrát Brain Market a ten podporuje Beskidskou sedmičku. Závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů.
0: To už je letos 17. ročník, 28. až 30. srpna. No a kdo bude mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na produkty Brain Market? Je Lenka. Lenko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno do Lunch Crowna. Lenko, ty jsi psala, že na Beskidskou sedmičku se chystáš. Chodíváš takhle často běhávat?
2: No, na tu sedmičku jdu úplně po prvý životě, jinak jo, mám za sebou jakoby pár ultra trailů, ale stovku teda ještě ne a vlastně jsem ani nikdy nebyla v Beskydech, takže já budu asi hodně překvapená nakonec.
0: No to budeš, Beskydy jsou nádherný. Beskydy jsou, já teda neběhám, ale takhle, co ti můžu říct, Beskydy jsou super, jak na tom jsem s během, to se mě neptejte, jo. Tak Lenko, pojďme na to. Otázka jedna.
1: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: No, Merkur?
1: Taky je to na
2: Mars.
0: Jo. Co je opakem slova drahý?
2: Levný.
0: Mm-hmm, třetí otázka.
1: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová. Mm-hmm.
0: Ano, čtvrtá otázka. Kterým smyslem vnímáme zvuky?
2: Sluchem.
0: Ano, pátá.
1: Jak se jmenuje česká tradiční polévka z brambor a hub?
2: Bramboračka.
1: Mm-hmm.
0: Šestá otázka. Je číslo 8 sudé nebo liché?
2: Sudé.
0: Mm-hmm.
1: A poslední. Na které části těla najdeš koleno?
2: Na noze.
0: U někoho na hlavě.
1: Tak až na ten pomalý start, který
0: jo,
1: se dá
0: dobrý,
1: přehlídnout,
2: dobrý,
1: to je
2: jasný, blendina, no,
0: jasný,
2: to je
0: pravda. My vždycky tolerujeme jednu opravu, bylo to naprosto skvělý. Lenko, vyhráváš produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. Takže budeš mít skvělý zobání na ten závod na Beskidskou sedmičku.
2: Já myslím, že mě to zachrání totálně.
0: Tak Lenko, byla jsi skvělá. Moc si to uží. Zdravíme do Lunch Crowna a zase někde ozvi.
2: Dobře, děkuju moc.
0: Měj se krásně.
1: Gratulujem.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio Faktor.

0: Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. A taky fantastická Sophie and the Giants Hypnotized. Tohle Hit Radio bude 7:45. Hezký ránko.
1: Pokud neradi běháte, plavete a podobně, prostě pokud neradi sportujete, ale zároveň byste se před někým rádi vytáhli a dělali nějaký extrémní sport, tak pro vás máme extrémní žehlení.
0: Proč u toho koukáš na mě? A Davide, proč jsi přidal?
1: Ne, opravdu extrémní žehlení, existuje to a proberem to za chviličku.
0: Už jenom, to, ten název, to žehlení, už to zní hrozně teda. Davide, žehlíš? Kamarád, Be Mine za malou chvíli, tak aktuální doprava a pak to žehleníčko. Hezký ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den? Nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na Jindřichohradecku. Dávejte si teď velký pozor na výjezdu z Číměře směrem na Novou Bystřici. Policie tam šetří nehodu osobáku se zvěří a můžete se krátce zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.54. Tohle jsou hity na Hitrádiu Kelly Clarkson.
1: Jestli vám připadá běhání, nebo fitko, nebo třeba horolezectví málo náročný, tak pro vás máme nový sport, a to extrémní žehlení. Opravdu to existuje, je to skutečná věc. Vzniklo to, koukám, v Británii v 90. kdy nějakýho horolezce napadlo spojit dvě věci, které miloval, lezení a žehlení. To, že to miloval, to je jako dost divný.
0: Jakoby.
1: Ale jako je to podle mě kombinace, která vůbec neměla vzniknout. Co to je?
0: Takže počkej, oni teda žehlili kde? Na Everestu, jo?
1: Třeba, ne, opravdu to tam někdo dělal, nebo při seskoku padákem, pod vodou, zavěšený na skalách, opravdu se tomu někdo věnuje, a dokonce v Německu se konalo mistrovství světa v extrémním žehlení.
2: Jak tam dotáhnou ten kabel? Tak je daleko.
0: Taky, jasně, no, elektriku, no. Samý otázky, není to nějaký fake, Jasmin?
1: Není, opravdu ne.
0: Takhle, musí být sranda na pohotovosti, jo, když tam přijdeš. A co se vám stalo? A já jsem se spal s tady žehličkou. A kde? Ve 3 kilometrech při seskoku z letadla. No, takže tady máte žádanku do Bohnic zrovna, tady to máte. Takhle, kdybyste museli spojit jednu šílenou aktivitu a jednu nudnou domácí práci, tak co by to bylo?
1: Za mě ponožky.
0: Za mě utírání prachu, ale to si sebou těžko vezmeš ven, že jo? Dobře, tak jaká je ta nejnudnější práce domácí? Co
2: těch
0: u Davidu?
2: Těch je.
0: Tak jednou, kdybys měl opravdu vypíchnout.
2: No tak třeba věšení prádla.
0: Dobře. Za mě to je to utírání prachu.
1: To děláš někdy vůbec?
0: No nedělám, ale vidím, že to vypadá jako dost blbě, náročně, takže utírání prachu. A ty máš co teda?
1: No za mě to párování ponožek, ale naštěstí Kuba na to vyzral a řekl, hele, tak si koupíme všechny stejný, jo, ty budeš mít tady všechny bílý a všechny černý, jedna značka a je to v pohodě.
2: Máte stejně velkou nohu.
1: Jak je to těžký.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný.
4: A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v Éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří přes 10 000 balení léků s tamoxifenem. Přípravek pro pacienty s rakovinou prsu na českém trhu dlouhodobě chybí. Část balení už je v lékárnách, další distributoři postupně rozvezou. Ministerstvo zdravotnictví slibuje další dodávky na podzim. V Česku výrazně přibývá lidí starších 100 let, zatímco v roce 2018 jich bylo 438. Letos už jich jejich počet přesáhl 1100. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče, delší délka života i populační vývoj po první světové válce. Nejstarší Češce je aktuálně 108 let. Základní výbava pro prvňáčky letos vyjde zhruba na 3350 korun. Celková cena ve slevových akcích tak zůstává podobná jako loni. Nejvíce zdražily přezůvky, vaky a obaly na sešity, naopak zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka s průměrnou cenou přes 1600 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Sedličky se konečně dočkají roky slibovaného obchvatu. Stavět se má začít už v září a nová 6,5 kilometru dlouhá silnice odvede hlavně kamiony a tranzit mimo Sedlici a Hněvkov. Zmizet má i nebezpečné křížení se železnicí. Pokud půjde všechno podle plánu, po novém obchvatu se projedeme v roce 2029. Kouknem ještě na počasí na jihu Čech, ani dneska deštníky potřebovat nebudem. Vydrží Azuro, předpověď slibuje je po celý den jasno a teploty mezi 26 a 29 stupni.
14: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká. CZ.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Hezký ránko.
15: Dobré ráno, šampioni.
19: Snídaně šampionů.
18: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak. Jsme tady pro tebe. Tak jsme rádi, že tady jste, že jste se zastavili 8 hodin, 3 minuty a mě by zajímalo, na co jste kdy v životě čekali nějakou frontu, co? Zatím popřemýšlejte, za chvíli to proberem. Teď One Republic, hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte do práce, na cesty, nebo třeba na dovču, i k vodě. Clean Bandit and Mary na Hit Radio 8 hodin 10 minut. Možná jste to postřehli, v Praze se včera otevíral nový dánský obchod s drogistickým zbožím a stály se tam na něj 100-metrový fronty, jo. Těch článků na internetu bylo několik. Je to řetězec, který má prý stále nízké ceny, tak si říkám, proč tam teda čekat v té frontě, když ty ceny jsou furt jako nastavený nízko, jo? Dobře, prvních pár lidí dostalo snad nějakou dárkovou tašku nebo něco, co jsem čet, ale já to teda nikdy moc nepochopil, proč se stojí fronta na nějaký zboží. Nevím teda, jak to máte vy, chápu to třeba u nějakých kulturních zážitků, který člověku něco dají, ale v poslední době nepřijde vám, že se pořád na něco stojí fronta?
1: Já bych to chápala přesně kdysi, co mamka vyprávila, že jo, v Tuzexu a fronta na barády a
0: jasně,
1: takhle.
0: Jasně, to známe jako, z vyprávění metři tady jenom.
1: Ale jako v dnešní době, proč?
0: Asi nám to chybělo prostě, jo, homo sapiens, sapiens, prostě se potřebujeme zase vrátit do té starší doby a zazpomínat a stát tu frontu, jo, ale nejlepší je, že potom se tyhle stejný lidi, co jsou v té frontě, smějou seniorům, že čekají před penny ráno na slavě. To je trochu paradox.
2: No, byli jste někdy ve Varech na festivale?
1: Ne.
0: Já ne.
2: Tak jste nezažili to opravdové čekání na filmy. Když si prostě sedneš v té frontě a čekáš hodinu, dvě, tři a kolikrát se ani tak nedostaneš.
0: Takže ty jsi tam byl.
2: Je to tak.
0: Tak jakou další nebo nejdivnější frontu jste kdy v životě vystáli? Já když se snažím zapřemýšlet, tak asi možná maximálně frontu na oběd. Já si moc jako, já nerad čekám totiž všeobecně, takže asi nevím.
1: Mám to stejně, i když jsme třeba v letadle a všichni se tam hrnou a stojí dlouho v té frontě, jako před tím gatem, tak taky my jdeme s přítelem někam úplně jinam a přijdeme na poslední chvíli, protože proč tam budeme stát v té frontě?
2: Vy jste ty, jak se na ně pak čeká vždycky.
1: No, jasně, nás vyvolávají.
0: Jo, ty poslední, no, tak ty máme nejradši. No tak vy, kdo nás posloucháte, jakou nejdelší frontu jste kdy vystáli a stálo to za to, nebo to za to nestálo? To nás zajímá, pojďte nám dát vědět přes WhatsApp na 777 937 777. Můžete nám to poslat jako hlasovku nebo klasicky zprávou. A my pro vás máme jedno 3-minutový kavčo. Tohle je Espresso Macchiato. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Hoity a Benson Boone, Beautiful Things. Čtvrt na devět, něco málo k tomu, dobré ráno. V Praze včera otevírala svou pobočku dánská drogerie. Stály se tam obrovský fronty. Ptali jsme se vás, jakou nejdelší nebo nejdivnější frontu jste v životě vystáli a jestli to nakonec stálo za to.
1: Máme tady od vás zprávy, že fronty na Eiffelovku a další jako památky. Zdeňka stála frontu na koncert. Ta píše, fronta na Queeny a Adama Lamberta. 12 hodin čekání před O2 arénou a taky fronta na první K-pop koncert v Praze. To jsem čekala 13 hodin.
0: 13 hodin, to vás obdivujeme. Taky píše Kája. Zdravím lidi. Já nejdelší frontu stála jako holka 5 hodin na české korunovační klenoty s dědečkem. Rozhodně to za ten čas stálo, nádhera. To píše Kája. No a stejnou podobnou SMS-ku píše Míša. Ahoj, kdysi jako dítě jsem stála s rodiči frontu na korunovační klenoty. Trvalo to asi 7 hodin, bylo teplo a neskutečně blbě, jak jsem nic nejedla. Nakonec celý zážitek trval asi 5 vteřin, takže viděla jsem super, ale už nikdy více.
1: Takže za Míšu nikdy více a za Káju to za to stálo, takže tady vidíte, že prostě...
0: Ale 100 lidí, no. 100 korunovačních chutí.
1: Dituš, slavná řada na Wimbledon. 8 hodin na Wimbledon v roce 2009. Ty jahody se šlehačkou za to stály.
0: Tak to pozor, já jsem tady říkal, že nerad stojím ve frontách, v kolonách a tak dále, ale teda jako na šlehačku, no, na jahody se šlehačkou se smetanou bych si těch 8 hodin počkal. Píše i Evina, ahoj, moje nejdelší fronta byla do Superstar, když se ještě stály od 6 od rána venku fronty, v závorce 13 let zpět a rozhodně to za to nestálo. Moje iluze se rozplynula při prvním castingu, když jsem zjistila, že je v televizi vše jen iluze. Tak myslíš si, že se Evina zúčastní letošní Superstar? Něco mi říká, že asi ne. Asi ne. Děkujeme za vaše zprávy, za vaše vzkazy. Já jsem kecal, že jsem nikdy nestal ve frontě.
1: No,
0: no tak co? Nejdelší fronta byla pro mě na slovensko-chorvatských hranicích. Mm. To bylo teda na x hodin. Nebyl jsem v tom sám, dost možná vy doposloucháte. Možná jsme tam čekali spolu. No a tak, kde vy potkáte nějakou kolonu na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. Hezký ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
7: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
6: Stand-up, balet, timber sport.
7: Zážitkový doprovodný program.
6: A 7 skvělých koncertů.
7: Hlavní hvězdy.
6: Totální nasazení. A David Kraus.
7: A Gypsy Brothers.
6: Přijďte na festival.
7: Mirotické setkání, loutek a hudby.
6: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů s kladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na sjezdu z dálnice D3 na Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 104 směrem od Českých Budějovic srazilo osobní auto Srnku. Tak si tam určitě dávejte pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, Eva Farná, Miraj a David má ranní update. Ranní
1: update. Russell Crowe se příští rok vrátí do Česka, tentokrát jako muzikant. Oscarový herec vystoupí 23. května 2027 se svou kapelou The Gentleman Barbers v pražském Foru Karlín. Koncertem zároveň zahájí evropské turné a připomene, že se hudbě věnuje už zhruba 40 let. Videohry jsou pro generaci Z stále důležitější součástí volného času. Podle průzkumu jim dává přednost před jinými aktivitami 68% mladých. Hry pro ně navíc nejsou jen zábavou, stále častěji fungují také jako místo pro setkávání s přáteli, navazování nových kontaktů a společné zážitky. Po rekordních vedrech čeká Česko výrazné ochlazení, ještě o víkendu mají teploty vystoupat velmi vysoko, následně ale

0: Mají němečtí meteorologové pravdu. Já to nejsem, co Jasmin?
1: Nicht.
2: Já. Jakože jo.
0: Přeji na tydlich, směl dodat, no. Aby to mělo, víš, opravdu tu váhu. Takže David nás to nechal, no.
1: Klasika,
0: ej, na kamaráda, no, prostě jako nenarazí v tomhle baráku, no.
1: Tak dobrý zase.
0: Avril Lavigne, Skater Boy, na Hit Radio 8.33.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio, za to moc díky, Lost Frequencies.
1: My teďka zavítáme na Slovensko, kam většinou vítáme, když je tam nějaký bizár, ale teďka naopak. Chválíme a závidíme, protože Slovensko zažívá historický moment. Možná se někdo už zaregistroval zpěvačku Adélu Jergovou, která si říká prostě Adéla. A ta se jako vůbec první Slovenka v historii dostala do amerického žebříčku Billboard wow. Hot 100.
0: Já se přiznám, že jsem to zaregistroval tady díky Jasmin, protože říká, že jsi to o ty Adély. Říkám, Adély, to už tady nějakých 20 let, ne? Tak tohle je teda Adéla ze Slovenska.
1: Ano. Kdo Adélu neznáte, tak je to fakt talentovaná holka z Bratislavy, je jí teprve 22 a už nějaký 4 roky žije v Americe. Od malička tančí, zpívá, dře, chce být ta hvězda a fakt se jí to daří, protože už stihla dělat předskokanku Demi Lovato a teďka teda tenhle ten sen si odškrtne Billboard Hot 100. Dostala se tam se songem Ain't in LA a ten je dobrý, protože je to jako o tom, že dobrý a šikovný holky nejsou jen v LA, ale i třeba na Slovensku.
0: Takže tenhle song se dostal do prestižní hitparády Billboard Hot 100. Yeah. Já si myslím, že naprosto právem.
1: Je to skvělý, já to poslouchám teďka pořád, to se přiznám.
0: Má teda víc songů na Spotify, kdybyste chtěli na chviličku utéct od Hit Rádia a třeba si vyzkoušet, ale pak se nám vraťte zpátky. Takže tohle je Adéla Ain't in LA. Já jsem teda našel tady k tomu i zajímavý rodinný detail. Její děda prej v 80. letech pašoval na Slovensko plakáty Madony a o pár vlastně desítek let později je jeho vnučka první Slovenkou v tom jednom z nejslavnějších žebříčků světa. Jo? Takže jak se ten kruh tak jako trochu uzavřel, dalo by se říct. Takže Adéla Ain't in LA. Zní to fakt dobře. To si můžete dát. No a co si dáte u nás tady na Hitrádu za chvíli? To jsou Skript a Will.i.am, Hall of Fame. A taky Where is my husband? To všechno tady za moment. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Safari Resort Hluboká u Borovan.
9: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
8: Safari Resort CZ.
10: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Jaso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
14: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
13: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
14: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
15: Prior je tady totiž pro vás.

0: Where is my husband? Hit Radio 8.51. Představte si, že si ráno dáte kafíčko na balkóně, auto si ještě vyděláte třeba litr v čistým. Jo, stačí vyfotit souseda, který zaparkoval přes dva fleky a dostanete všimný z jeho pokuty. Ač to zní teda jako hrozně, tak tohle se opravdu děje. Ve světě testují aplikace, který lidem platí za to, že vyfotí a nahlásí špatně zaparkovaný auta. Stačí cvaknout fotku, auta nevím, na chodníku nebo někde blbě v křižovatce a pokud, pozor, řidič dostane pokutu, tak vám přistane 10% z té pokuty přímo na účtu.
1: Že práce snou pro všechny profesionální práskače.
0: No, já jsem si řekl, jestli tuhle apku nestvořili náhodou speciálně pro nás Čechy. Hele, mít možnost někoho napráskat a ještě za to dostat bakšiš. Takhle, já teda musím říct osobně, já jsem nedávno zaparkoval tak blbě, přiznám se, že bych teda nahlásil sám sebe za to. Čáry, nečáry, a říkám si, ježiš, no pyšnej na to nejsem. Nicméně, kolik procent z pokuty by vám museli dát, abyste prásknuli vlastního souseda, anebo třeba šéfa, dobře, rozdělíme to, tak vlastního souseda, kolik procent, co Jasmin?
1: Hele, ne, jako myslím si, že sousedským vztahům tohle to opravdu neprospěje, nebo žádným vztahům, já nevím, proč to dělají.
0: Tak 5% by stačilo u našich sousedů a u šéfa. No. Ale říkám ti, jakmile to spustí u nás, tak půlka republiky přejde do hlavního pracovního poměru ještě před obědem. To je jasný. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, poslední song čtvrteční snídaně, pak se rozloučíme. Hezké ráno! I got this

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling na Hit Radio v 8.56. Jak jsme slíbili, musíme se s vámi rozloučit. Bude 9 hodin, no a my se na vás budeme těšit opět zítra v 6. A víte, co bude zítra? Jasmin, řekni to.
1: No pátek!
0: No jasně, páteček. Tak nějak zvládněte dnešek, celý den před váma a zítra v 6.00 tady.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A po 9. si užijte další muziku, Krištof, Linkin Park a Miley Cyrus.
1: Děkujeme a zítra ahoj.
0: Čau, čau.
3: ...8.57, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. Aktuálně pozor v Sezimově Ústí, ulice Táborská, je tam dopravní nehoda, srážka dvou osobáků, na místě taky policie. Tak ještě jednou vás zdravíme i za volant, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
8: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
2: 9. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nad Českou republikou bylo ve středu večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Měsíc začal zakrývat slunce po 19. hodině a 18. minutě. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později, zhruba ve 20.11. Více než tisícovce lidí, kteří včera přišli na plzeňskou vyhlídku Švábiny, překryl částečné zatmění slunce mrak. Stalo se tak zhruba 10 minut před tím, než mělo být slunce zakryto měsícem nejvíc. Viděli pouze horní okraj, zbytek byl pod šedou clonou. Zklamaně se rozcházeli. Americký startup vyrábějící baterie s využitím RZI získal od investorů dalších 750 milionů dolarů. Celkem už se firmě Form Energy podařilo vybrat více než 2 miliardy dolarů. Peníze chce využít k navýšení produkce a k realizaci první vlny komerčních projektů. No a česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
11: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
3: Pokud plánujete venkovní aktivity, tak počasí vám do toho kecat nebude. Dneska jasno, bez mraků a teplota mezi 27 a 30.
2: Hit Radio Faktor.
3: Krát se po 9, takže za mikrofonem Matyáš. Zdravím vás. Za chvíli se vrátíme ke včerejšímu zatmění slunce. Taky oslavíme Den leváků a připomeneme si lidi, pro které jsou obyčejné nůžky zákeřná věc. No a potěšíme i vás, co hledáte zábavu a nějaký ten prázdninový tip. Dáme si taky hity, to je to nejdůležitější. Linkin Park nebo teď Miley Cyrus.

Obrovská romantika, ty a já a kapela Kryštof. A romantika se konala taky včera, ne teda v našem éteru, ale na obloze. Částečné zatmění slunce a noční Perseidy. No a podle toho, co jsem viděl na sociálních sítích, když jsem to projížděl, tak jste si tuhletu událost nenechali ujít. Já jsem teda o zatmění slunce přišel, protože jsem byl asi do 8 hodin v Českobudějovické Budvar aréně na hokeji. Ale spousta z vás byla u toho. Fotky nám posíláte na Facebook a já to tady zrovna projíždím ty komentáře. Je to v podstatě taková hezká galerie zatmění. Když tak se na to taky podívejte. Světlana nám poslala fotku z hůr, děkujeme. Lenka Loučovice, foceno z Medvědí stezky. Máme tam i fotku z Frimburka, z Týna, z Přídolí a tak dále, všem děkujeme. No a někteří jste vyrazili dokonce i za hranice, píše nám tady Radka. My jsme vyrazili za úlovkem do Španělska, neskutečný zážitek, snad vás tenhle pohled potěší a neurazí. Ne, neurazí, jsme moc rádi za vaše fotky a reakce. Jak říkám, projeďte si komentáře na našem Facebooku, je to prostě krása a nádhera. Tak další hity jsou tady, 9 hodin 11 minut a právě teď vám dopřejeme relax. Tady je Mika u nás na Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Anastasia, která se cítí být nemocná a unavená. Já ale doufám, že vy jste v pohodě. Tento týden mají zatím svátek samý sympatický holky. V úterý to odstartovala Zuzana. Zuzano! Včera to byla Klára. A dneska pokračuje Alenka. Všimáte si, jak jsou tato jména i zhudebněna? To je krásný. Všem všechno nejlepší a zdravíme taky naší rádiovou Alenku. Alenku Koukolovou do obchodního oddělení, která má mimochodem nesmírně zajímavý smích. Škoda, že ho tady nemáme taky ve zvuku, protože to byste se pobavili.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl. Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Summer, Damiano, David, krátce po půl desáté. Vzpomenete si na to, co jste dělali před 31 lety? Mě bylo tenkrát 9 let, takže si toho moc nepamatuju, ale tenkrát vznikla kapela Činasky, která nám bude hrát už za malý okamžik. Mimochodem, už zítra Činasky vystoupí živě u vás ve Strakonicích v letním kině, tak si to určitě dejte do svých prázdninových plánů. No a kolegové z Rádia 90 na skupinu Činasky narazili nedávno i v podcastu Vypalovačka, vlastně tak trochu omylem, když probírali seriály z 90. let a narazili taky na český seriál Život na zámku.
1: A ještě víte, kdo tam hrál? Bratra Kateřiny Hrachovcové.
2: No jasně.
3: Leonardo DiCaprio.
1: Ne. Počkej, otázka pro Iva.
3: Nevím.
2: Napovědač Činasky?
3: Malátný, jo.
2: No ten druhý.
1: No ten druhý.
3: Táborský.
1: No tak ten třetí.
2: Ten, co už tam dávno
1: no,
2: není.
1: Petr Reichert.
3: Petr Reichert, no.
1: Petr Reichert vlastně původní, to byla taková jasně. Jako jeho role a oni podle mě využili trošku jako popularity Činasky, že ho tam nasadili, anebo naopak, že Petr Reichert čel do seriálu, aby Činasky byly populárnější.
0: My si Činasky právě teď zahrajeme a Vypalovačka se vrátí zase po prázdninách. Máte se na co těšit?

0: U nás na Hitradio Faktor vám hrajeme hity Offenbach právě teď. 5-1, tak to je výsledek včerejšího utkání mezi Motorem a Salzburgem. Příprava na novou sezonu teda pokračuje ve velkém stylu. Teď si představte, že budete mít svoje místo na stadionu vždycky jisté. My pro vás máme šťastný pátek. Až do konce prázdnin si u nás budete moci vyhrát permice na celou sezónu. Stačí vždycky v pátek dopoledne poslouchat a znát správnou odpověď. Tak na koho se usměje štěstí už zítra dopoledne?
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Lose Control, dali jsme si Meduzu a na značkách taky David Guetta. Bude tady za chvilku. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehodu máme hlášenou z Jindřichohradecka, silnice 154 u obce Hrachoviště, kde se srazili dva osobáci. Dávejte na to pozor, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Přívoz přes Lipenskou přehradu z Horní Plané do bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní vozidla a traktory s přívěsem. Přívoz také snížil kapacitu pro přepravovaná osobní auta. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, si dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech a dalších 496 lidí se pohřešuje. Zranění utrpělo téměř 3,5 tisíce lidí. Kolumbijský prezident oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. No a na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlej.
12: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Jestli máte v práci klimatizaci, tak gratulujeme, jestli nemáte, tak upřímnou soustrast. Venku nás totiž čeká tropická třicítka a k tomu dneska úplně jasno. Další krásný letní den.
11: Hit Radio Faktor.
0: Kolik leváků nás právě teď poslouchá? Dneska máte svátek, tak to za chvíli společně oslavíme. Další hity jsou tady.

čerstvý energie, tak teď jsme vám dobili baterky. Song od skupiny Fall Out Boy. Dneska je Mezinárodní den leváků, tak kdo z vás dneska slaví? Mimochodem, svátek vznikl v roce 1992. Jisté je, že slavit ho bude třeba bývalý americký prezident Barack Obama, taky Tom Cruise, taky Pepa Vojtek z Kabátů, Lady Gaga nebo Angelina Jolie. To jsou všichni leváci, samozřejmě jaký levák Bob ze seriálu Simpsonovi. A vlastně i moje žena, to je taky levačka, můj syn taky, to má po ní. A dá se říct, že slavit budu i já, protože sice píšu pravou, ale obě ruce mám naprosto levý. Ale věděli jste, že leváci bývají vůdčí typy? To by v případě mé ženy sedělo. Každopádně leváci, všechno nejlepší vám přejeme a posíláme všem další hity. Mám tady úžasnou sestavu, za chvíli DJ Antoine, Mášery, tak to pořádně rozjedem. A teď něco k dopolední kávě. Velká pohoda. Zpěvačka LP právě teď a Lost on You.

0: se přiznám, teď jsem se zaposlouchal do toho hitu a málem jsem zapomněl, že mám vstup. Miles Smith a 10 hodin 20 minut. A kdy vám naposledy přišel dopis? Obyčejný dopis v papírový obálce a poštou. Mě zrovna teď volala mi recepční, že mi pošťačka něco přinesla. A byl jsem teda vera velmi mile překvapen, protože to není žádná složenka, doplatek za plyn nebo něco takového, ale píšou mi z Budějovického výstaviště. Je to pozvánka na další ročník zeměživitelky, která tam začíná už za týden. A jsou k tomu i dvě rodinné vstupenky. Krásný. Moc děkuju, je to opravdu milý, vážím si toho a určitě se přijdu podívat. No a kam vyrazit tento týden? Tak na to se podíváme už za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
4: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
9: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
10: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
9: Stand-up, balet, timber sport.
10: Zážitkový doprovodný program.
9: A 7 skvělých koncertů.
10: Hlavní hvězdy.
9: Totální nasazení. A David Kraus.
10: A Gypsy Brothers.
9: Přijďte na festival.
10: Mirotické setkání, loutek a hudby.
9: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
11: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
14: Záruční i pozáruční servis štýl.
13: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Právě doznívá Tom Grennan a za chvilku se přesuneme do 90. Two Brothers on the Fall Floor. Tak se těšte. Kam vyrazit? Co kdyby vám někdo ukázal místo, kde se před téměř 140 lety začala psát česká elektrická historie? V Písku ho najdete. Nahlédnout totiž můžete do Křížíkovy elektrárny. Můžete se přímo projít touto historickou elektrárnou, podívat se na ostrůvek a užít si výhled na písek z místa, kam se běžně nepodíváte. Otevřeno je během prázdnin denně. Co se stane, když místo květin jen omylem vypěstujete mrkev? Vezlivy z této místní legendy udělali tradici a tak se tam v sobotu konají slavnosti mrkve. Čeká vás hudba, program pro děti, program pro dospělé a samozřejmě mrkev na všechny možné způsoby.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: 10 hodin 40 minut a právě doznívá Kateřina Marie Tichá, song Zničená zem. Máte v telefonu fotku z léta, u které si za 10 let okamžitě vybavíte celý ten den? Přesně takové vzpomínky vznikají na výletech. A my jsme pro vás v Jižních Čechách připravili 6 míst, kde si jednu takovou fotku můžete udělat. Jsou to naše dřevěná srdce Hydrádia Faktor, naše fotopointy, které najdete od Šumavy přes Třeboňsko až po Písek. Můžete se do nich posadit, udělat si společnou fotku s partnerem, s dětmi, se psem, s milenkou, s kým chcete. Jestli máte chuť na prázdninovou výzvu, tak zkuste objevit všech 6 fotopointů. Kvilda, Zadov, Chlum u Třeboně, Hluboká, Borovany a Písek. 6 zastávek, 6 fotek a jeden hezký důvod, proč letos ještě někam vyrazit. Více informací najdete na našem webu a my se těšíme na vaše fotky.
1: V Ternu nyní v akci Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze české Terno.
2: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
13: Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Naladili jste si Hydrádio Faktor, skvělá volba, za chvilku 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pojďme se podívat na silnice. Dávejte aktuálně pozor na silnici 34 u Lišova, je tam porouchaný nákladák a silný provoz hlásí aktuálně D3 mezi 134. a 136. kilometrem ve směru na Rakousko. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio Faktor.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do konce týdne by mělo být slunečné a teplé počasí, které vyvrcholí o víkendu teplotami přesahujícími supertropických 35 stupňů Celsia. V pondělí už by měla Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Přinést by měla jak ochlazení až o 10 stupňů, tak i déšť. Plzeň začne brzy stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za 500 000 000. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle kampusu Západočeské univerzity v Borech. Velkou halu s kapacitou přes 2 500 diváků budou provozovat házenkáři plzeňského talentu. Miliony lidí na severní polokouli včera vzhlíželi k obloze a sledovali zatmění slunce. Zatímco z některých států bylo vidět úplné zatmění nejbližší hvězdy k zemi, jinde alespoň částečné. Nejvýznamnější zatmění slunce od roku 1999 sledovali lidé v Británii i v dalších částech Evropy. No a fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu.
6: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Dnešek bude spíš na vodu, zmrzlinu a hledání stínu, ostatně tak jako celé léto. Slunce bude mít hlavní roli a teploměr ukáže v maximech tropickou třicítku.
4: Hit Radio Faktor.
0: Poslední hodinu čtvrtečního dopoledne nám otevře Enrique Iglesias a pak otevřeme lahev. Dneska jeden proseka, tak kdo bude slavit s námi?

Jako by mi mluvili z duše. Opět a Radeček a song I tak to za to stojí. Prosím vás, jestli hledáte důvod, proč si večer připít skleničkou bublinek, právě jste ho našli. Dneska se slaví Den Proseka a to je událost, my se vlastně tím netajíme, kterou si u nás v rádiu nesmíme nechat ujít. My jsme milovníci Proseka, kolegyně Jana Křížová úplně nejvíc. A já bych to teda asi neměl říkat, jo. Ale jeden řetězec čas od času dělá Italský týden, což my si vždycky pohlídáme. Kolega Pavel Ferenčík tam potom vždycky jede a přiveze plný kufr naložený Proseka ve slevě. Takhle my si tady žijem. Tak si s námi dneska večer dejte skleničku, ať máte beautiful day. Skupina YouTube právě teď. The heart is a blue.

0: Nedávno to roztočil v Praze, teď v našem éteru. Tohle byl Pitbull. No a víte, kolik stojí dobrý pocit? Jenom pár korun. Asi každý z vás rodičů teď budete řešit nákup školních potřeb a pokud koupíte i něco navíc, tak uděláte někomu velkou radost. Jsou to konkrétně děti z dětských domovů tady u nás na jihu Čech. Vše potřebné pro ně najdete v Prioru v Českých Budějovicích, v Prachaticích a Strakonicích. Stačí, když tam přijdete, oni tam mají připravený balíčky školních potřeb, sešity, pastelky, penály i další pomůcky a prostě to koupíte. Jak říkám, stojí to jen pár korun, času to moc nezabere a ten hřejivý pocit potom, ten stojí za to. Tak co, jdete do toho s námi?
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Kutile, vem to od podlahy! Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak teď jsme potěšili jak fanoušky rockové muziky, tak i fanoušky rapu. Jay-Z a Linkin Park. Prosím vás, chcete během jednoho odpoledne zjistit, jestli se k sobě hodíte? Tak pozor, psychologové radí, abyste se pokusili společně sestavit nábytek. Ono průměrný pár se při sestavování složitého kusu nábytku pohádá minimálně třikrát. Říká se tomu IKEA test a dneska o tom mluvili i kolegové ze Snídaně šampionů.
1: Já si stejně myslím, že by tady ty firmy s nábytkem měly do té krabice přebalit ještě platíčko Neurolu a možná vizitku na nějakého rozhodového právníka dobrýho. Jo. Pohádali jste se někdy s partnerem u stavění třeba skříně nebo u čehokoliv doma, u nějakých domácích prací, co vy tady? Ale já nevím, jestli to máte podobně, ale já když teda to skládám sám a něco se stane, třeba pak jako zjistím, že jsem dal nějaký prkno opačně a zjistí, že musíš rozdělat úplně celou tu skříň, no, tak se to stane, no. Ale kdyby se to stalo jako tobě, jako ženě, řekl, tak proč nemůžeš si přečíst ten návod, nebo co?
0: Ale jo, to je přesně to, co vždycky spustí hádku. U nás doma je to úplně stejný. Takže skládání nábytku, to je test, jestli se k sobě hodíte. Tady jsou další hity a čerstvý 34. Miraj Navrátil. Na chvíli.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Se Shakirou jsme se podívali do zoo. Posloucháte Hit Radio Faktor, za chvilku 12 hodin a musím se přiznat, že v tomhletom čase nejsem úplně OK. Já jsem si totiž během 14-denního volna, během dovolený, dovolil takovej luxus. Já jsem si každý den po obědě lehnul a usnul jsem, což je vlastně věc, kterou za normálních okolností praktikovat nemůžu, jo. Takže já jsem to každý den v tomhletom čase zalomil a dal jsem si minimálně 25. Asi nemusím popisovat, jak si člověk velmi rychle zvykne. Každopádně máme pro vás srdcovky a to si myslím, že je naprosto dokonalá hudební vzpruha. Zůstaňte s námi a krásný čtvrtek všem!
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské

0: třídě.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na Českobudějovicku. Mezi Dubným a Čakovem se vyšetřuje srážka osobáku s traktorem na místě policie. Na štěstí se to obešlo bez zranění a místem projedeme nejspíš Kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Jedeňková. Stát se chystá na podzimní komunální volby. V rámci přípravy otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Ta loni při sněmovních volbách kolabovala. Zátěžový test připravila digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojit se můžeme už za hodinu, jak popisuje za rezort vnitra Adam Rezler.
11: Před samotným testem doporučujeme nejprve aktualizovat si aplikaci e-doklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že máte v aplikaci přidaný občanský průkaz. Přesně ve 13 hodin otevřete aplikaci e-doklady, přihlaste se a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu.
10: Test bude sledovat zejména rychlost přihlášení, dostupnost služby, úspěšnost aktualizace dokladu a chování navazujících systémů. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků. Ztratili se 4. srpna, když je na paddleboardech zastihla bouřka. Tělo prvního našli policisté minulý týden, po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí. Použijí také drony. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále deblu a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. Číňankou Chang Shuai, za kterou v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichols. A teď ještě pohled k nám.
2: Motor si v přípravě připsal jasnou výhru. Budějovičtí hokejisté doma porazili rakouský Salzburg 5-1 a zavládli tak i svůj třetí přípravný zápas před novou sezónou. Rozhodla hlavně poslední třetina, ve které Jihočeši nasázeli 3 góly. Dvakrát se v utkání trefil Renars Krastenbergs.
5: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
2: Stupnice teploměrů dál rostou směrem vzhůru. Dneska čekáme jasno a maxima i na 30. Do soboty se zevládneme dostat i na 33.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je tady čtvrteční pravé poledne, přeju nádherný den, taky dobrou chuť k obědu. I my tady na Hit Rádiu servírujeme jednu chuťovku vedle druhé. Tohle je prostě jenom menu plné desertů, hudebních desertů. Začínají srdcovky, 5 legendárních hitů po sobě, ten 6. pak bude opět na vaše přání, stejně tak jako každý jiný všední den. Je to všední den, ale ne všední hity. A když se řekne 90. léta a začátek milénia. Tak boybandy, to se dokážeme vybavit okamžitě. Ale co dívčí skupiny? Tam prostě jako první asi Spice Girls, jasně? Potom možná Destiny's Child. Ale co? Co dál? Vybavíte si něco dál? Co třeba takový Atomic Kitten? Co? Dáme si nádherný hit, je to předělávka z doby minulých, Tide is High.

0: Atomic Kitten, The Tide is High na Hit Radio ve 12 hodin 6 minut. Tohle je první srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Moc hezký hit, jeden ze tří největších hitů skupiny Atomic Kitten. Ačkoliv není to originál, ten originál, tak ten je ještě z dávný doby. A dokonce i ten originál v 80. letech přespívala například skupina Blondie. No a když se říjno 80, tak 80 se čím dál tím víc vrací do módy. Já jsem viděl chlapíka v takový jako, řekněme, havajský košili s muletem, náušnicí a s takovýma, nebyly to úplně lenonky, spíš takový pilotky zlatý a říkal jsem si, kámo, tak ten se reálně, normálně jako vrátil v čase. A bylo to ale jako cool, bylo to super a říkal jsem si, co všechno se teda vrací zpátky. A vlastně, jestli není dobrý nápad doma kouknout do nějakých šatníků a zkusit najít třeba něco, co jste ještě nevyhodili, že byste to teď mohli použít. A tak si říkám, máte něco doma takového, co vám zůstalo prostě z 80. 90. let? Teď se to vrací a znovu jste to začali nosit, že jste se do toho i oblíkli, a nebo třeba jenom jste vytáhli prostě tehdejší starou ledvinku a teď ji nemáte kolem pasu, ale nosíte ji jenom přes ramena. Je něco takového doma ve vašem šatníku, co zůstalo a teď se vrátilo zpátky na světlo světa? Dejte vědět na 777-937-777 a my si mezi tím dáme další nádherný hit, který předpokládám, že byste na Hit Rádiu asi nečekali, a od toho jsou tady právě naše srdcovky. Tohle jsou legendární Def Leppard a taková čtvrteční romantika.

0: 80. let, která se vrací v roce 2026, tak samozřejmě dáma, která i v 80. tu módu určovala, Madonna, srdcovka číslo 3 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A vy mi na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 píšete, jaký kousky z 80. a klidně i 90. máte doma, máte v šatníku a vlastně klidně můžete vytáhnout znovu. A to jsou teda nádherné věci. Třeba Pája píše, ahoj, já jsem v roce 1982 dostala k 10. narozeninám od mé babičky digitálky na krk a pořád je nosím. Je na nich vidět stáří, ale jako šperk jsou úžasné. Krásný. A ještě ta symbolika a vzpomínka na tu babičku, to je boží. Dave Střince píše, normálně to řeknu, jak to tady je. Ty vole, teď se mi nasadil brouka do hlavy. Jdu hledat moje staré brýle pilotky zlaté. A někde ještě mám květinovou košili s krátkým rukávem, jako nosil Nick Slaughter. No jdu hledat. Zdar Dave. No tak Dave, to běž hledat. Ty jsi mi hlavně připomněl Nicka Slaughtera, že jo? To jako... Tady tu znělku si pamatujeme úplně všichni. Zase se budu muset podívat na nějaký díly. Když nebudu mít to víkendu, co dělám. Potřebuji hlídání pro děti, ale nejdřív. No tak Nick Slaughter, to je taky samozřejmě kapitola sama o sobě. Takovouhle nějakou květinovou košili možná doma taky budete mít. Ale třeba tady dítě píše, že nemá květinovou košili, ale že má doma růžové šaty s bílým páskem. Vypadala jsem v nich v pubertě jako Barbie. Mám je pořád v šatníku, ale nemám odvahu si je vyzkoušet. Pořád mi budou, to vím, jen mám strach, že budu vypadat směšně a děti se mi budou smát. Ale když najdu odvahu, třeba se k tomu někdy odvážím. Tak jíčo, co někdy? Žijeme jenom jednou. Není čas ztrácet čas. Venku krásně, 80 se vrací. Normálně to udělej. Udělej to a já ti tady zahraju píseň, která by tě mohla motivovat. Aqua, Barbie Girl, jenom pro tebe. Neboj se, jdi do toho. Bude to super.

0: To na vás dneska není moc, já mám nějakou romantickou. Tak Michael Bolton a jedna z nádherných romantických balad, která už se taky nehraje. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Asi to zatmění včera, nebo co, tak se na mě takhle projevilo. Ale nemusíte se nechat samozřejmě jako svést mojí dnešní romantickou náladou, ale můžete si nechat zahrát cokoliv, co vy budete chtít. Jo? Za chviličku srdcovka na přání. Ještě tady koukám samozřejmě na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, kde jsem se ptal, jestli máte doma něco z 80. nebo 90. co jste si tenkrát pořídili a máte to doma do dneška a pořád to kdykoliv vytáhnete. Robert napsal, mám manželku. Skvělý. No, tenhle humor já mám rád. Píše, už jsem se na ní zvykl, tak si asi nechám. To je dobrý. Hele, ale to se jakoby neobnosí. Jo? To ti klidně vydrží i do roku 2030. Doufám. Zdravím všechny příznivce tohoto rádia, které více super. Děkuju. Chci jenom říct, že mám doma sandály, takzvané kristusky, a jsou stále fajn. Občas se mě někdo zeptá, kde se to dá sehnat. Bohužel už asi nikde, a pokud se to podaří, je sehnat, tak nosit prosím bez ponožek. Díky moc, zdraví Petr. Vůbec nevím, co jsou kristusky, to se jako přiznám, že vůbec netuším. Kdyby to byly rukavice, tak předpokládám, že máte díru v dlani, ale to asi nebude ono. Tak vygoogluju si to, kouknu se na to, to mě zajímá. A vy mezi tím dál pište na WhatsApp Hit Rádia, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na vaše přání.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies na Hit Radio ve 12 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a je před námi srdcovka na vaše přání.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A mám tady zprávu od Zdeňky, která píše: Ahoj Jiříku, romantická nota mi dnes vůbec nevadila, ale začínáme dovolená, večer jedeme na letiště, nad ránem letíme do Egypta a já už jsem doma a balím a poslouchám u toho srdcovky. Ráda bych nějakou letní písničku, výběr nechám na tobě, ale chtěla bych, aby mě to opravdu navnadilo na tu letní dovolenou. Nebyla jsem u moře 4 roky, strašně moc se těším. Zdraví Zdeňka. No tak Zdeni, děkuju, je to teda strašně těžký hodit na mě tady to břemeno, ale na druhou stranu je to moje práce, o toho jsem tady. Tak já ti vybírám píseň, která je z roku 1995 a je to opravdu takový jako letní koktejl. Jo, až přijedeš do Egypta, dáš si ručník na lehátko a půjdeš si dát něco k baru, dej si nějaký koktejl a ti do toho dají ananas, a ti do toho dají nějakou jahodu, jo, a vzpomeň si tady na tu píseň a řekni si, páni, to je mi fakt dobře. Tak teď zavři oči a představ si, jako kdyby si už na té pláži byla. Myslím si, že tenhle hit tě tam dokáže vzít a vás, kdo jste teďko v práci a na dovolenou neletíte dneska v noci, tak vás na tu pláž vezme taky. Rok 1995, můj výběr, srdcovky na přání, jenom pro vás. Shaggy!

0: Na Hit Radio Taylor Swift a hit, který se jmenuje Opalite, psáno, píše se to Opalite, tak se maštajce nespalite, je 12.45. Dneska ve 2 hodiny odpoledne, tak se tady spolu budeme povídat o nejkurioznějších zraněních. Jo, každý jsme někdy sami ublížili sobě tak, že se tomu ještě dneska smějeme. A tak se ptám, jaké nejvtipnější nebo nejhloupější zranění jste způsobili sami sobě? Pište mi to už teď, nebo klidně posílejte hlasovky, a to na web 777-937-777. Můžete klidně i přes storíčko Hitrádia, nebo klidně i ke mně na Instagram Jirka Plnář, ať to tady mám všechno na 2 hodinu připravený. A já vám mezi tím řeknu můj příběh. Já to vykopnu svým vlastním zraněním. Jo, jsem truhla. Já jsem si zlomil ruku ve spánku. Vážně. A teď jak se to stalo, jo? Bylo to na základní škole. Normálně u postele, tak jsem měl peřiňák a skříňku a zdál se mi sen. Zdál se mi sen, že mě někdo přepadl. Já jsem se bránil a v tom snu jsem se pral. A jak jsem se pral, tak jsem najednou prostě ze spaní máchnul rukou takhle za sebe a v plné síle jsem dřípnul zápěstím přesně o roh té skříňky. Takže jsem se probudil bolestí, se slzama, jdu za mámu do ložnice a říkám, mami, jdi spát, mami, jdi spát, nemůžu. Já jsem si zlomil ruku, takže máma málem infarkt, že jo, no a pak už je to jako jasný, no. Takže jeli jsme na pohotovost, já ruku v gipsu, tak jsem přišel do školy, co se ti stalo, zlomil jsem si ruku, kdy, ve spánku, ha, ha, ha, a už to jelo. No. Tak tohle je příběh, který se mnou táhne, už je to víc jak 25 let. A asi na to nikdy nezapomenu. Tak no, tak to jsem já, no, truhla. Co vy? Co vám se stalo? Dejte vědět. Těším se moc na vaše příběhy. Ve 2 hodiny odpoledne, tak se jim zasmějeme. Se taky bavíme o něčem jiném, než jenom o sportu a politice. Za chvíli, kamarád z hitu, možná stihneme i Lilywood, The Break a Robin Schulz, ale co bude určitě, tak jsou Måneskin. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
5: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Måneskin v závěru polední hodiny. Blíží se nám třináctka a taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na Prachaticku, trasa z Vacova do Čkyně, před žárem havaroval motorkář, silnice 171, na místě zasahují záchranáři a s komplikacemi tu počítejme ještě zhruba hodinu. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Víťa Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timber sport.
5: Zážitkový doprovodný program.
4: A 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy.
4: Totální nasazení. A David Kraus.
5: A Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival.
5: Mirotické setkání, loutek a hudby.
4: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výstraha před vznikem požáru platí pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy toto upozornění ale dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Premiér Andrej Babiš odpoledne navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Ve videu na Facebooku také uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Jak aktuálně jednotliví ministři bojují se suchem, oznámí pak v pondělí. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Projekt Knihomilové ji sváží takzvanou knižní záchrankou, kterou najdeme na stejnojmenném webu. Jak to celé funguje, popíše zakladatel tohoto projektu Igor Dostál.
10: My následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
9: Projekt za 5 let vybral více než 500 000 korun, peníze pak putují na nemocné děti nebo psí útulky. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Sucho už dopadá i na výrobu elektřiny z vody. V Česku tak stojí až 90% malých vodních elektráren, protože v řekách není dost vody. Na jihu Čech se právě modernizuje elektrárna Kořensko na Vltavě. Ta má po dokončení zvládnout vyrábět elektřinu i při výrazně nižší hladině.
11: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Počasí nám odpolední plány na jihu Čech nepokazí, není se čeho bát, přehánky nedorazí, vydrží jasno a naměříme do 30 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 13. hodině. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak je extrémní sucho, je to vidět úplně všude. Já jsem dneska ráno chtěl posekat trávník, tak jsem vytáhl sekačku, nastartoval, A pak najednou tak stojím a koukám a říkám, jo, ale teď já už vlastně žádný trávník ani nemám. Tak dal jsem video z domova k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout. A dobrý, koukám tady i podle aktuálních reakcí, nejsem v tom sám, kdo máte zahradu a trávník nebo chatu, tak jste na tom vlastně vesměs úplně stejně. No. Tak žijeme trošku jako na Marsu, tak dáme si letní hit a můžeme si u toho zatančit nějaký tanec deště, třeba ho přivoláme. Může se stát cokoliv, když včera bylo to zatmění, tak třeba nám o víkendu bude pršet. Cash

Bruno Mars na Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě. Ha, ha, ha. Hodně hezky jste se mi teda vysmáli za ten můj trávník, co mám doma. No jo, no, tak... Tak do mě, ale vím, že v tom nejsem sám, no, to sucho nás prostě trápí úplně všechny a nejenom nás, co máme zahradu, ale taky hlavně vodáky, že jo, jo. Jestli máte volno a chtěli jste prostě vyjet na vodu s dětma, s partou, tak tohle léto je to fakt strašný teda. Bohužel, jestli chcete jít na vodu a nepůjčí vám lodě, protože je prostě sucho, tak jsem koukal, že ještě pořád je možnost jet Vltavu, tam se najde určitě úsek, co je pořád jízdný, ale jinak teda taky žádná sláva. Prostě se sezónou vodáku je to na prd teď, no. Práší se za kanalema, nedá se nic dělat. Ale není to jenom u nás, sucho se řeší všude. Třeba v Maďarsku teď přišli na způsob, jak zvýšit hladinu tam, kde to nutně potřebujou. Nemají vodu navíc, nebudou ji tam odnikud dolejvat, dovážet a tak, prostě není. Ale vymysleli způsob. Hele, v Maďarsku, hlavy pomazaný, jak se říká. Normálně připraví speciální čluny, které naplní kamením, aby šly úplně ke dnu a tím vytlačí tu vodu nahoru a zvýší hladinu. Takhle jednoduchý to je. OK. Co na to říct? Prostě Maďarsko. Země neomezených možností. Neuvěřitelné.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Lily Allen s hitem Not Fair. Co není fair, tak jsou asi ceny aktuálně pohonných hmot. To si tak jako vždycky říkáme, když přijedeme na benzínku, tak si říkáš, bože můj, tohle prostě není fair. Jak to? Proč? No, je tady možnost, jak ušetřit. Už zítra si můžete tady na Hit Rádiu v čase 12 až 15 vyhrát 10 000 na benzín. Nebo na naftu samozřejmě. Jestli teda úplně nutně teď nepotřebujete na benzínku, tak to vydržte do zítra. Ve hře dokonalá desítka je opravdu až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Takhle, na Orlen si můžete zajet, i když máte plnou nádrž, a užít si jejich nabídku letních drinků a občerstvení, jo? To už dávno není jenom čerpací stanice. Ale zpátky k těm penězům. 10 000 je maximální částka, co můžete vyhrát. Záleží, na kolik otázek správně odpovíte. Za každou správnou odpověď je 1 000 korun. Budeme hrát zítra mezi 12. a 15. Tank karta Easy od Orlenu, tak ta vám zaručí to, že jednak teda budete mít kredit přednabitej od nás. A zároveň, pokud ji máte, tak můžete od pondělí do neděle využít slevy, momentálně epické slevy, 1 korunu na efektu, 2 koruny na prémiová paliva na Vervu. No a pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí mít aplikaci od Orlenu a každé pondělí si až vlastně do konce prázdnin, do 31.8., tak si tyhle epické slevy můžete využít taky. Tak držím palce, zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka tady na Hit Rádiu. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz.
1: Víš, co je na práci nejdůležitější?
2: Když ti dobře a pravidelně platí.
1: Když máš jistotu stálého místa.
2: Když nemusíš daleko dojíždět.
1: Zkrátka, když chceš dobrou práci, si pojď do GPN v Trhových Svinech.
2: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 000. Více na www.práce.vgpn.cz.
3: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Schovej sirky,

A tam já to mám rád. Tohle je pohoda ve 13 hodin 37 minut. Tohle je přesně to, co poslouchá blondýnka, když přiloží ucho k šatní skříni. Kabát na Hit Rádiu. No a samozřejmě Pepa Vojtek v čele. Mimochodem, Pepa Vojtek, tak když se učil hrát na kytaru, tak to bylo ještě v době, kdy tady nebyly moc k sehnání kytary pro leváky, pro levoruký, takže se to musel naučit normálně na praváka. Přitom teda levák je, no a... Dneska je den leváků, tak pokud jste na tom úplně stejně, tak dneska je váš den, jo? Dneska si užijte svůj den na levačku a my vám k tomu dál budeme hrát hity. Za chviličku například Swedish House Mafia, no právě teď Robbie Williams.

0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem. Čtvrteční odpoledne, 14:45 aktuální čas. Já se těším, až budou dvě. Hned po zprávách rozjedeme dnešní téma. Dneska budeme mít jako téma kuriozní zranění, které jsme si způsobili sami. Já už jsem dával můj vlastní příběh, jak jsem si zlomil ruku ve spánku. No a pročítám si tady ty vaše příběhy, co posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. A je to až neuvěřitelný, co všechno se může stát. A myslím si, že se teda jako dost pobavíte, pokud budete mít čas poslouchat po druhé hodině odpolední. Jsou tady příběhy od vyhozeného ramene při sexu až po zlámaný prsty od kufru od auta a tak dále a tak dále. A taky spousta vzpomínek, řekněme, na naše telecí léta, kdy se většina těch zranění přihodila. Jestli vy máte nějaký kuriozní příběh o zranění, které jste si sami sobě přihodili, dejte vědět, napište mi ho taky na 777-937-777 nebo klidně pošlete hlasovku po 14. hodině, tak já je tady přečtu. No a můžeme se tak jako na dálku obejmout a říci, jo, nejsme v tom sami. Těšte se. Do 14. hodiny z hitů například Matafix, Big City Life a nebudou chybět ani Swedish House Mafia.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: V Ternu nyní v akci. Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko, 1 litr za 9,90. Ryze České Terno.
4: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
5: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když chcete v Budějcích štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Andrle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Andrle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Andrle štýl.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: To je tak hezká píseň. Single X, dovolenou. Pro nás většinou, co jsme v práci s té dovolenou, zbývá už jenom to no. Je 13.59, jsou před námi zprávy. A ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odpolední provoz v Budějcích trochu komplikuje ťukanec dvou osobáků na křižovatce u Výstaviště, tak hlavně opatrně a pozor na to. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strumkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strumkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
9: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna Výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdravotní pojištění za studenty čekající na opravnou státní zkoušku hradí stát, a to až do dne jejího úspěšného složení, potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plíbová.
13: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
12: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. Letošní sucho výrazně omezuje provoz českých vodních elektráren. Problém mají hlavně ty malé. Z více než 1400 těchto zařízení je teď výroba zastavená až na 90% z nich. Podle expertů jejich výpadek zásobování elektřinou neohrozí. Několik členů posádky se pokusilo skočit přes palubu americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Loď je nasazená v souvislosti s válkou s Íránem. Její působení v regionu se ale protáhlo o víc než 8 měsíců a panují na ní extrémně špatné podmínky. Teď ještě pohled k nám.
1: Nízká hladina Vltavy u Větřní odhalila nebezpečný pozůstatek války. Bagrista při úpravě dna narazil na americkou dělostřeleckou minu s bílým fosforem. Ten se může na vzduchu samovolně vznítit. Munice se proto nesměla převážet. Pyrotechnici je za asistence hasičů zlikvidovali přímo na místě.
14: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Nízká hladina Vltavy u Větřní odhalila nebezpečný pozůstatek války. Bagrista při úpravě dna narazil na americkou dělostřeleckou minu s bílým fosforem. Ten se může na vzduchu samovolně vznítit. Munice se proto nesměla převážet. Pyrotechnici je za asistence hasičů zlikvidovali přímo na místě.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne na Hit Radio pokračujeme dál a teď přichází ten čas, na který jsem se těšil, protože si budeme povídat o našich bizarních úrazech, který jsme si způsobili kdy sami. Jo? Tak koukám tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Například tady mám zprávu. Je to vykousnutí trojúhelníku v jazyku. Při procházce v 7 letech jsem v trávě na chodníku zakopla odlažební kostku. Bez šití se to neobešlo. No, Mám krásnou vzpomínku na dětství. Vtipné zranění. Tak to je téma pro dnešní den. Posílejte zprávy, posílejte příběhy, posílejte hlasovky 777 937 777. Dáme jeden hit. Tady Despacito a jdeme na to.

0: Luis Fonsi na Hit Radio ve 14 hodin a 8 minut. Dneska si povídáme na téma bizarní zranění, které se nám kdy staly a ještě navíc jako vlastní vinou, jo? Tak 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam posíláte vaše příběhy. Iveta píše, zdravím, co se týká vtipného zranění, tak jde o moji dcerku. Cca v 6 letech skákala na trampolíně a když mi chtěla skočit do náruče, tak skočila tak nešikovně, přímo čelem mě na zuby. Doteď má na svém čele jizvu po mém zakousnutí. Hezký den, zdraví Iveta. Další zprávy, tak jsou tady i hlasovky, tak koukneme na to. Někde jsem ji tady měl schovanou. Co třeba tato?
1: Tak já jsem si natrhla zadek, když jsem se v noci vracela z rande domů přes klípek. Měla jsem 4 stehy, ale to rande stálo za to. Ahoj, jak čas.
0: Tak je dobrý, OK, rande muselo stát určitě za to teda. Další zprávy, já jsem si narazil kostrč, na vině byl syndrom agresivní židle. Chtěl jsem si elegantně sednout, ale židle měla evidentně úplně jiný názor. Hezky, Pavel píše, při skládání žehlícího prkna jsem si vyhodil rameno. Dodnes nevím jak, chtěl jsem být jednou užitečný, prkno se zaseklo. Já jsem zabral, ono povolilo a já taky. Manželka mě vezla na chirurgii a celou cestu opakovala, že jsem první chlap, kterému žehlení ublížilo ještě před zapnutím žehličky. Pánové, prosím vás, tady si z toho musíme vzít ponaučení, co se týká domácích prací, tak pouze vynášíme koš. Jo, velmi, velmi opatrně u toho. Je tady spousta zranění, které jsou při intimním okamžiku. Jako třeba tady Radek píše, hele, při sexu jsem se chtěl rychle přesunout na druhou stranu postele. Netrefil jsem matraci a rozkrokem jsem přistál na hraně nočního stolku. Přítelkyně se nejdřív vyděsila, pak se začala smát a už nepřestala. Za to já ano. Dobrý, krásný, tak co vy, pojďte na to. Dneska zkusíme najít ten nejvtipnější příběh. Posílejte i ty vaše na WhatsApp Hit Radio.

0: Dido, Here With Me, píseň, kterou můžete mít spojenou třeba s filmem Love Actually, tedy Láska nebeská. To je hodně jako vánoční film a docela se mi to hodí, protože tady ten příběh, který tady mám, tak ten se týká Vánoc. Mám tady zprávu, ale nemám tady podpis, tak nevím od koho je, nevadí. Každopádně je to příběh k dnešním bizarním zraněním, který probíráme, co jsme si kdy způsobili sami. Já bych se chtěl tady podělit o můj příběh, kdy druhý den vánoční, který byl na prosinec celkem teplý, jsem vyrazil s mým tehdy desetiletým synem do lesa, ukázat mu v dutém stromě včelí hnízdo. Klacíkem jsem do něj zalovil a vytáhl na něm med. Dal ho olíznout synovi a druhá várka byla pro mě. Nevšiml jsem si, že na tom klacku ulpil žihadlo a mně zůstalo na jazyku. Tak jsem raději vyrazil na pohotovost, kde byla plná čekárna lidí a jak naschvál, tam seděla největší drbna z naší vesnice se svým vnukem a když se mě zeptala, s čím jsem přišel, tak se začala celá čekárna smát z plných plic tak, že se přišla podívat i sestřička, co se to vlastně děje. Taky dobrý. Co vaše hlasovky?
1: Ahoj. Mně se podařilo při zavírání auta zabouchnout si hlavu do dveří. Ještě jsem něco vyndávala a zapomněla jsem, že mám hlavu ještě mezi dveřmi a pořádně jsem práskla. No, modřiny byly a boule taky.
0: Já se strašně omlouvám. Já to úplně vidím. Já to normálně úplně vidím. Pojďme k další hlasovku, já se jdu tři slzy.
2: Ahojky, já a moje zranění. Když mi bylo asi 9, tak jsme jezdili s taťkou na ryby a my jsme tam našli starou flašku od Coca-Coly. No a všichni tam strkali do ní prsty, že jo, no a já jsem tam strčela malíček a samozřejmě mi ten malíček nešel vyndat. Tak můj chytrý nápad byl ten, že jsem tou lahví s tím malíčkem bouchla o kámen, no a ono mi to skalpovalo vršek prstu, včetně nechtu. Brácha tam našel nějakou lekoplast. A tím mi to zalepil. A prst držel, tak jsem si myslela, že v pohodě. No pak jsme večer přijeli samozřejmě domů, jsem se šla koupat a mamka se mě ptá, co to mám na tom prstu. No, tak mi to odlepila, prst spadl do vany, mamka začala šílet a vedle nás, protože jsem z Moravy, tak vedle nás bydlel pan doktor. A tak utíkala za ním, samozřejmě jsme jeli na pohotovost a museli mi ten malíček přišít. Nebyla tam jistota, že se mi to chytne, naštěstí jako se to chytlo, malíček teda necítím od té doby ten vršek, ale mám celý prst. Takže tohle byla jako můj největší přešlap a od té doby se mám hodně ráda. Mějte se všichni krásně a krásný čtvrtek. Pá Nikol.
0: To je strašný. Nikol, děkuji za tuhle hlasovku, je to teda strašný, ale zapleť pámu, že to takhle jako dobře dopadlo. Mám tady spoustu dalších příběhů, a které se týkají především žen a tyčových mixérů. To je teda taky lahůdka, ne všechny dopadly dobře. Za chvíli vyberu asi ten nejvtipnější.

0: Za 5 minut bude 14:30, posloucháte Hit Radio a právě teď tady mám nejlepší příběh v rámci nejbizarnějších zranění, které jste si kdy způsobili sami. Radek Kunčice, jo? Z Kunčic. S přítelkyní jsme si jednou řekli, že budeme spontánní a romantický, takže nás nenapadlo nic lepšího, než vylézt večer na posed. Jenže posed je očividně dělaný spíš na myslivce a když jsme byli v nejlepším, nějak blbě jsem došlápal. Dostal jsem šílenou křeč do lítka, zavrávoral, chytil se hrany posedu, ta praskla a já letěl dolů a přímo do čerstvé kravské hromady. Přítelkyně vůbec nechápala, kam jsem zmizel a pak se smála tak, že nemohla slézt dolů. Já jsem ležel v trávě, držel se za rozkrok a řešil, co mě bolí víc. Jestli tělo, ego a nebo ten smrad. Není! Radku! Mrzí mě to samozřejmě, teď ode mě a od všech chlapů jedno velké hromadné obětí a foukáme ti na, ne na rozkrok, ale na tvé uražené ego. Chápu, to musel být. No, tak doufám, že si tě vzala. Hele, boží, díky moc a vám všem děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radia 777 937 777. Je důležitý umět se občas zasmát své vlastní blbosti. Jak jsem říkal, já jsem si třeba na základní škole zlomil ruku ve spánku. Jo, jsme v tom všichni spolu.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý. A natočím to.
4: No, tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: September s hitem Cry For You je 14 hodin 37 minut za chviličku Regen Boneman, což je možná píseň, kterou jenom tak nemůžete dostat z hlavy. Občas možná máte takovouhle nějakou další píseň, kterou se která se tam nějakým způsobem zakousne a zůstává tam, nemůžete se jí zbavit. Má to co dočinění s tvarem vašeho mozku. Více řeknu za chvíli. No a v 15 hodin taky odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Dneska je krásný den, že jo?
3: Ano, je totiž den proseka. Oficiální důvod, proč si dát decku i ve čtvrtek.
2: Ale pozor, je taky den leváků a to nás bude zajímat, kolik kolem sebe máte leváků.
3: Patříte mezi ně?
2: Budeme se vás ptát, jak vám to komplikuje nebo zpříjemňuje život.
3: Těšíme se na vás.
4: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio ve 3:15. Mysleli jste si, že všichni máme stejný tvar mozku? Já jsem si to myslel. Tak asi to tak není, protože prý podle tvaru mozku se nám v něm usazují písničky, které nemůžeme potom dostat z hlavy. Jak to funguje, tak to jsem úplně upřímně nezjišťoval, protože mně přišlo zásadnější naopak zjistit, jak se těch písniček z hlavy jako zbavit, jo? A pozor, funguje to, nejvíc prý pomáhá, to byste nečekali, žvíkání žvíkaček. Že se to dá prostě jako vyžvejkat, no? Zajímavý. Ale asi na tom něco bude, protože já třeba, když jdu nakoupit, tak mám skoro vždycky žvejkačku a skoro vždycky volám z obchodu tak pětkrát domů svojí Kateřině, co to chtěla koupit, jaká mouka to byla, jaké mlíko to bylo a vlastně i přesto tam polovinu věcí zapomenu. Takže to není tím, že bych nebyl soustředěný nebo na to nemyslel. Já jsem si to prostě jenom vyžvejkal z hlavy. Tak výborně. Nevěděl, v čem je zakopaný pes. Tak jestli vás něco trápí, jestli něco nebo někoho chcete dostat z hlavy, tak ho prostě zkuste jenom vyžvejkat. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne, snad to bude fungovat. Do 15. hodiny Eva Farna, James Arthur, taky One Republic a já, Jirka Plnář, se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka o až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Čekají nás taky srdcovky, no a taky spousta zábavy. No a zábavu si určitě užijete taky od 15 hodin s naší odpolední show. Tak se smějte.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport.
6: Zážitkový doprovodný program.
5: A 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy.
5: Totální nasazení. A David Kraus.
6: A Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival.
6: Mirotické setkání, loutek a hudby.
5: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
7: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
9: Safari Resort Hluboká u Borovan.
10: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
9: Safari Resort.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na cestách by nás krátce před třetí neměla zdržet žádná vážnější nehoda. Kromě známých uzavírek dneska taky naštěstí něco novýho nepřibylo. Jen tak dál, jak to jezdí, pozor akorát na policejní hlídku. Jednu hlásíte na začátku Sezimova Ústí směrem do Prahy. Přejem šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: On Air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, máme 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Nízká hladina Lipna už komplikuje i dopravu. Přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou omezil provoz, nepřepravuje nákladní auta ani traktory s přívěsem a bere i míň osobáků. Pokud se přítok do přehrady nezvýší, mohl by do 10 dnů přestat jezdit úplně. Kvůli nízké hladině by to přitom bylo poprvé, kam paměť místních sahá. Objížďka pak měří zhruba 23 kilometrů. Na Strakonicku řešili policisté hodně nepovedenou tajnou výjížďku. Mladistvý chlapec si bez vědomí rodičů vzal doma klíče od auta a vyrazil za kamarádem na výlet. Cestou zpátky nezvládl řízení a havaroval. Zraněný nebyl, domů došel pěšky a klíče cestou zahodil. Nabourané auto pak policisté našli nedaleko bydliště. Eurovize už ví, kam zamíří příští rok. Semifinále i finále se v květnu 27 uskuteční v bulharském Burgasu, který soutěž hostí vůbec poprvé. Finále je naplánované na 15. května. Od příštího ročníku navíc začíná platit novinka. Soutěžícím musí být minimálně 18 let. Dosud stačilo 16. A Barbora Sémanová na mistrovství Evropy v Paříži znovu přepsala český rekord. Na stovce motýlka zaplavala za 57,43. Do semifinále sice postoupila, ale nenastoupí do něj. Šetří síly na večerní finále dvoustovky volným způsobem. Národní rekord překonal i znakař Miroslav Knedla. Ten na 50. postoupil třetím časem do semifinále.
8: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Stupnice teploměrů se nám blíží ke slibované 30. Slunce bude mít navrch i dál a deštníky minimálně do neděle potřebovat nebudeme. Taky zítra čekáme po celý den jasno a naměříme 29 až 32 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
9: Krásné odpoledne, faktoráci. Jana, Martin a Pavel.
10: Dobrý den, ahoj, čau, ahoj. Nazdar, pájo.
11: Čau, čau, zdravím.
9: Je někdo z vás levák?
10: Já ne.
11: Já taky ne.
10: Já jsem nikdy trošku nikoho nepodrazil.
9: Ne, dneska je Mezinárodní den leváků a my se, faktoráci, budeme teda ptát i vás, jestli jste tak trošku leví, samozřejmě.
10: Jste leváci?
9: V dobrým to myslíme. Teď jdeme ale hrát.

0: Na Hit Rádiu Faktor hrajeme všem levákům, protože dneska máte mezinárodní den.
1: No a ono jich není zas tak málo. Odhaduje se, že levou rukou přirozeně píše zhruba každý desátý člověk. Takže jestli nás teď poslouchá 10 lidí, statisticky jeden z vás právě teď nadává třeba na nůžky.
2: No, je pravda, že ten svět je postavený spíš pro praváky. Vemte si nůžky, otevírák na konzervy. Já jsem to zkoušel jednou, ten otevírák, tou levou rukou, fakt to nejde.
0: Co třeba ale pivo by si otevřel čímkoliv, že jo?
2: Jistě.
0: I nohou.
2: Jistě.
0: Moje Emma je levačka. Aha. A já jsem jí třeba nedokázala naučit zavazovat tkaničky, protože na to dělá naopak, ne? A to vůbec nepochopíš, ale jako umí to,
2: jo? Zrcátko, že byste si dali zrcadlo, víš?
0: A já si myslím, že jsem předělaná, protože spoustu věcí dělám levou rukou a vůbec mi to nevadí.
2: Já už se lek.
0: Že
2: ty
0: to řeknu?
2: Přešitá.
0: Já myslím, že jsi přešitá.
2: Jako z levačka překopaná.
1: Mně přijde, že leváci drží při sobě, protože levák si všimne druhýho leváka. Mamka je levák a kdykoliv jako někde někdo píše levou, tak ona okamžitě říká, je, vy taky píšete tou správnou rukou. Mně by to nenapadlo se na tohle soustředit.
0: Je, vy jste pravák, no.
2: Kdybyste to říkal o pravácích, tak neříkáš nic jiného skoro, že pokud si říkal, že každý desátý.
0: Faktoráci, jak je to u vás? Jste taky leváci, případně někdo ve vaší rodině či okolí.
2: Napište nám to na náš WhatsApp 724 883 596.
0: Klidně pošlete hlasovku a my za to posíláme Pink.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Poetika a půlnoc na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne, bez ohledu na to, jakou rukou píšete, i když teď se bavíme hlavně o levácích.
1: Ano, dneska je Mezinárodní den leváků a my jsme se vás ptali, jak to máte vy, jste praváci nebo leváci?
2: Píše nám třeba Lenka, jsem levačka, největší nepřítel jsou pro mě nůžky. Když vezmu normální, tak nestříhám, jenom žvíkám papír.
0: To já mám problém, i když jsem pravačka, ale to asi vůbec tak nevadí. Honza, levák nejsem, ale kolega v práci, jo, má počítačovou myš vlevo. Když si sednu k jeho počítači, připadám si, jako bych nikdy počítač neviděl. Zkuste si to schválně.
1: Já jsem to zkoušel před chvilkou a mě to jako nejde. Mě to není to ono, to pravý ořechový.
0: No, mě to, ty mě to nevadí, to je dobrý. Jo. Já tady křížím ruce pořád. Výborný, děkujeme za tip, Honzo.
1: Napsala nám i Martina, že dcera je levačka a babička jí jako malý pořád přendavala tu pastelku do pravý, že jí předělávala, tak něco podobného si měla teda i ty, Jani.
0: Je to možný, ale těžko říct takhle z hlavy.
1: Klidně i vy můžete dál psát na náš WhatsApp nebo zanechávat hlasovku 724 883 596.
0: Určitě se k tomu ještě vrátíme, koukám, že tam zprávy jsou a hodně nás to zajímá, děkujeme. Hit Radio.
3: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Franto! Ten vysavač je zase rozbitej.
11: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
12: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Dobré odpoledne všem, kteří ladí Hit Radio Faktor, a my pokračujeme v tématu, které jsme nakousli hned po 15. hodině.
2: Dneska je totiž Mezinárodní den leváků a od pátku víme, že zhruba každý desátý člověk píše a dělá všecko radši levou než pravou.
3: Pravdu díš.
1: Že mu to prostě tak jde. Máme tady od vás hlasovku.
4: Zdravím svatou trojici. Já pocházím z hodně početní rodiny a můj starší syn je snad po dlouhé době první levá. Nevím, o někom v rodině době tak jako byl levák, jo. Takže to je taková raritka u nás, vlastně i od jeho tatínka, tam byli taky vždycky ty třídní praváci. No jinak jako levej je na všechno, co sáhne, no. Tak se mějte, čau.
1: Děkujeme, Růženko, mně se líbilo to oslovení, zdravím svatou trojici.
2: To bylo hezký. Zdravíme, Růženko, ještě nám přišla jedna zpráva, Jano, máš ji tam?
1: Ano, je od Jany, já jsem předělaná levačka, syn, manžel i vnučka jsou leváci, já bych třeba vůbec neukrojila chleba pravou rukou a nenajedla se lžící v pravé ruce, takže plno věcí dělám levou rukou. Tak to mám, tohle mám úplně stejně.
2: Tak jste na tom stejně, taky Jana, hele.
1: No,
2: uvidíš.
1: Tak možná je to tak daný k tomu jménu, no.
2: Možná, že jste holky předělaný obě dvě. Každopádně máte vy to podobně, dokážete dělat něco čistě jenom levou rukou a dneska teda slavíte.
1: Číslo na náš WhatsApp je 724 883 596.

0: na Hit Rádiu Faktor selhání, ale my se teď budeme bavit o zatmění, protože myslím si, že celé jižní Čechy, kdo měl možnost, tak včera na zatmění slunce koukal.
1: No určitě nejenom jižní Čechy.
2: Musím se přiznat, já to málem prospal, já jsem si dal jako šlofíčka po vysílání.
1: To si děláš.
2: Spudil jsem se, bylo 19:35, ale dobrý, skvěl jsem to.
0: Tohle mě se stát nemohlo, protože jsem si řekla, že dobře to bude vidět z naší terasy, takže jsem byla v práci. Aha. A neusnula jsem.
1: My jsme vyrazili s dětma kolem té 8 hodiny večer na Dubičák, do Dubičního, tam bylo spousty lidí mělo takovýhle podobný nápad. A my jsme tam teda měli půlku mraku.
0: To je blbý. Já jsem potom z rádia jela po stezce domů a jak je most u Železný Pany, ten byl úplně obsypaný lidma, protože tam to bylo vidět nádherně a prakticky bez mraku. I když nebyla jsem tam až do úplného konce, protože tam bylo strašně moc lidí, kteří neměli brejle, tak já jsem se podívala a ty svoje jsem poslala zase dál.
2: To je hezký.
1: My jsme nechali dětem, aby si s nima hráli, protože to další zatmění asi už ty brejle nezažijou. Ono má být totiž 7. října 2135. Nebo on je zatmění, ale ne v takovýmhle rozsahu, jako bylo teď.
0: A my ho neuvidíme určitě.
2: No, co ty víš? Kam jako medicína pokrok?
0: No, já to nechci vůbec rozebírat. Faktoráci, klidně nám dejte vědět taky, jak jste to měli. 724-883-596 a nebo nám pošlete fotku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.

0: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta. Tady je doma.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: před 16. hodinou, jste s Hitrádiem Faktor, možná právě teď i za volantem. Prosím vás, dávejte pozor i na to, co se děje kolem vás.
1: U nás totiž tady v Budějovicích, v Rýgrovce, se objevily dva kamiony vlastně v části, kde vůbec nemá auto co dělat.
0: No, kamion rozhodně ne, že?
1: No takhle tom, velký auto, myslím.
2: Mě na tom zaráží jako kdyby jeden, ale tam fakt stály za sebou dva.
1: A tak si někdo objednal něco z IKEA, tak mu to dovezli, no.
0: Jo, ve dvou kamionech, určitě.
1: To se, proč by ne?
0: My jsme vám to Faktoráci dali na Facebook i na Instagram, je tam Reelsko a mě hlavně zajímá, jestli je tam poslala navigace, lenost, nebo právě
1: blbost.
0: Zákazník. Blbost.
1: Nebo blbost spíš.
0: Mrkněte se, napište nám a jestli z toho viděli, tak třeba připište, jak to tam nakonec dopadlo, protože to už nevíme, pájo, viď, jak to bylo. On to jeden strašně dlouho vytáčel a když to vytočil, tak zjistil, že už před ním stojí druhý. Ale podívejte se sami. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Damiano David na Hit Rádiu Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na D3 ve směru do Prahy, kilometr 67, stojí tu pro poruchu odstavený náklaďák v odstavném pruhu, tak opatrně a se zdržením počítejme taky na objížďkové v Krumlově před Kruháčem, se to chvílemi štosuje taky kvůli poruše jednoho z aut, tak snad brzy projedeme bez problémů. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Sečení trávy teď rozděluje Český Krumlov. Část obyvatel kritizuje, že město nechává sekat právě během veder a sucha. Radnice ale uklidňuje, že suché plochy na přímém slunci se sekat nebudou. Zásah se týká hlavně míst s vysokou trávou, kde je kvůli horšímu výhledu problém třeba u křižovatek a taky chodníků. Volby se blíží a budějovický magistrát schání lidi do okrskových volebních komisí. Zájemci se můžou hlásit přes web města, ale to si členové polepší i finančně. Řadoví dostanou 2,5 tisíce, místo předsedové 3 a předsedové 3,5 tisíce korun. Volby budou 9. a 10. října. Šmejdi přitvrzují, Komerční banka zaznamenala v prvním pololetí letošního roku o 41% víc podvodů než za stejné období loni a výrazně rostou i škody. Podvodníci nově posílají kurýry pro hotovost, zneužívají skutečné rezervace ubytování nebo nutí lidi nainstalovat si falešné bankovní aplikace. A norští běžci se na mistrovství Evropy dočkali nových zlatých medailí. Ty původní totiž odmítli převzít, pořadatelé na ně omylem vyrili čas druhého britského týmu. Organizátoři se omluvili a nechali jim vyrobit medaile nové.
12: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Za okny jasno a teploty kolem 30, takže kdo může, hledá vodu nebo skýne, do večera se na tom nic měnit nebude. Přehaňky si vezmou volno taky před víkendem, zítra stejně jako dneska bez deštníků, jen bude ještě tepleji. Naměříme i 32 stupňů.
10: Hit Radio Faktor.
0: My jsme si volno nevzali, takže zdravíme Jana, Martin a Pavel.
13: Hezké odpoledne, Pavel teďkon říkal, že v těch vedrech lidé hledají vodu. Přesně před 24 lety bylo té vody víc než dost.
0: Ano, je to přesně 24 let od velkých povodní. Já už jsem tady seděla tenkrát. Hmm. Tak se na to podíváme, řekneme si, jak to vlastně bylo s vysíláním a připomeneme si ty nejlepší okamžiky. No, nejlepší, to zní trošku jako moc, ale podíváme se na to prostě.

0: Hezké odpoledne s Hit Rádiem Faktor. Teď je velký sucho, ale před 24 lety bylo vody víc než dost.
1: Ano, to byla ta obrovská povodeň, bylo to přesně tedy 13. srpna 2002. Pamatujete si na to?
2: Mně bylo 9.
0: Já si na to pamatuju a s oblibou říkám, že mě přivezli, že jsem přijela po vodě, protože jsem začínala ve Faktoru a šla jsem vysílat, moc jsem to ještě jako neuměla, ale jak nás tady bylo málo, tak jsem vysílala a od té doby prostě už jsem se tady nehla odsud.
1: Já pamatuju fotky tady odsud z rády, ještě jsem tady teda nebyl tou dobou, ale pamatuju, jak to tady bylo, centrála elektrická tady nahoře na balkoně, že aby to vůbec fungovalo.
0: Tak my jsme byli jediný médium, který vlastně vysílalo, ano. Protože kolegové z rozhlasu ty byli blíž vodě, takže my jsme tady měli centrálu a shromažďovali jsme veškeré informace a troufám si tvrdit, že jsme informovali úplně všechny. I nám volali třeba starostové z obcí, hlásili nám, jak je to u nich a tak dále.
2: A měli jste tu taky jídlo a pití, nebo jak fungovalo zásobování, když všude kolem byla voda?
0: Zásobování fungovalo fantasticky. Zavolali jsme kamarádům z Budvaru, Madety a pekárny, aby nám přivezli jídlo, což bylo super, protože první přijelo pivo, pak přijelo máslo, vozili nám to hasiči na člunech a pak přijel úplně vařící chleba.
1: No, je výborný, že ta solidarita prostě byla.
0: A náš bývalý drahý kolega Dendy, ten když slyšel, že nemáme co jíst, tak napekl velký pekáč masa a šel s ním přes město a ještě si dělal srandu, když dorazil, že se svojí váhou se mu nemůže stát, že by propadl do kanálu.
1: Co vy, faktoráci a faktoračky, pamatujete na to, už je to opravdu docela dlouhá doba, téměř čtvrt století, tato velká voda, myslím si, že zůstala v paměti vás, pamětníků, určitě hlubokou rejhou.
0: Dejte nám vědět na náš WhatsApp, číslo je 724-883-596.
3: Y'all call it a moment, I call it life.

0: 16:16, Hit Radio Faktor, a já bych se chtěla vrátit ke zprávám ve tři. Pájo, ty jsi tam mluvil o nějakém klukovi, který doma sebral auto.
1: Je to kuriozní případ ze Strakonicka, který vyšetřovali policisté. Majitel vozu totiž nahlásil, že mu někdo doma sebral z věšáku klíčky, ukradlo auto. No ono se potom vyšetřováním ukázalo, že ten někdo byl nezletilý syn, který mu ještě nebylo 18 a chtěl si prostě zajet za kámošem do vedlejší obce.
2: No ale jak to dopadlo? On s tím autem sjel do Pangeitu, ne? Klíče vzal, vystoupil, auto tam nechal být a šel
1: klíče
2: domů.
1: Zahodil,
2: klíče zahodil.
1: Tvářil se jako nic.
0: Ne, to nad tím mi právě zůstává rozum stát. Jasně, je to klukovina, prostě půjčoval si z Martina taky auto, že?
2: Jasně.
0: Ale že se tomu nepostavil jako čelem.
2: Tak byl to kluk.
0: Ale proč jsem
2: tě, aby se zachoval jako muž?
0: Ano, chtěla bych, aby se v 17 letech zachoval jako muž.
2: Říkáš, že to má klukovina.
0: Ne, že přijde domů a řekne, nic, já jsem to neviděl. A mě jako se ho ptali a on to zapíral celou dobu.
2: Chápu.
0: No tak prosím vás, kde to jsme?
2: No nevím, po Curkově, nebo to bylo někde na Strakonicku. No, jak jsi zmínila, to, že jsem si já půjčil, já měl průšvih takovej, že jsem si třeba půjčil auto, prodal jsem jenom sucháč. Vrátím se. A on někdo stál na tom místě, kde to auto bylo zaparkovaný.
0: A co ti na to řekl táta?
2: No já jsem řekl, že jsem objel barák, že jsem šel umejt a tak.
0: Jo, dobrý.
3: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
6: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timbersport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
9: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Energy Drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio. Když jste v práci sami. zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp.

0: Divokej byl vystoupí 21. srpna v Češticích. My se teď na Hit Radio Faktor ale podíváme na akce, které jsou blíž. Kam
1: vyrazit? Já vás pozvu už tuhle sobotu, tedy pozící na letecký den, který bude ve Strunkovicích nad Blanicí. Potrvá od 10. do zhruba 17:30 odpoledne, od 10. dopoledne do 17:30 odpoledne. Všechno bude začínat tím obrovským programem ve 14 hodin se skokem parašutistů. Budou tam akrobatická vystoupení Martina Šonky a Petra Kopštajna. Bude tam vrtulník, policejní vrtulník. Bude tam toho opravdu spoustu. Taky ukázky práce složek IZS a vojenské techniky. To vždycky hodně táhne děti. Vstupné jenom 250 Kč pro dospělé a 100 pro děti a parkování je zdarma. A organizátoři doporučují, abyste dorazili včas, třeba před 12 hodinou, aby bylo vůbec kde zaparkovat.
0: Můžete tam i doletět. Já vás vezmu do Zlivy, protože tam se nestydí za to, že jim říkají Mrkvanov a pořádají v sobotu tradiční slavnosti mrkve. Vystoupí tam spoustu kapel, přichystaný je i doprovodný program, představí se akrobaté, šermíři a chybět nebude zábava pro děti.
2: Nakonec tady mám pozvánku do Strakonic, a že do neděle 30. srpna se můžeme na Strakonickém hradě vydat trochu proti proudu času. Výstava Mezečasu spojuje skleněné plastiky strakonického rodáka Karla Bečváře s obrazy hned tří generací rodiny Samcových, takže sklo, malba, světlo a vlastně i takový pohled na to, jak se umění v jedné rodině postupně může proměňovat. Výstavu najdeme ve výstavních sálech Muzea středního Pootaví a vstupné je 50 Kč.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: čtvrteční odpoledne v rytmu Hitráry a Faktor. Všechny vás zdravíme. Pájo, ty jsi před chvílí zval do Strakonického muzea na výstavu, která tam probíhá, ale tam se nikdy nespí a oni chystají výstavu další.
1: A o čem bude?
0: No ta je krásná, těším se. Myslím si, že bude o Fesku, protože oni hledají dobové fotografie zachycující lidi v typické čepici zvané zmijovka.
2: To byla taková ta černobílá, že jo?
0: Řeznící, ona byla ve víc barvách, řeznici, jo. Ano, a v nějakém řeznící. Filmu Na samotě u lesa, nebo...
2: Nevím, jako všude možná byla.
0: Všude, já ji znám naprosto přesně, protože u nás doma to frčelo, protože jsem ze Strakonic, takže já bych ty dobové fotky, o které muzeum prosí, určitě našla někde.
2: No, zajímají je hlavně právě snímky z toho běžného života, tedy řemeslníci, lidi při práci, jestli jste ji třeba nosili i v létě. Spoustu lidí nosilo i v létě, právě ty řezníci třeba.
1: No dobře, a pokud i faktoráci doma mají, co teda s těma fotkama musí udělat?
0: Ozvěte se muzeu, jestli jste ochotni je půjčit pro účely výstavy nebo je půjčit aspoň k naskenování, tak jim brnkněte nebo napište, určitě budou moc rádi. To je všechno.
2: Asi tak nějak.
3: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Pracujte s těmi, kterým se daří.
5: Pracujte s těmi, kteří rostou.
4: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
5: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
4: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
5: Více na www.prácevgpn.cz.
6: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
6: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů

0: Fantastické ceny, ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
1: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Čínská firma vyvíjí laser, který komáry se střelí přímo za letu. Jo. Když si najde komára, sleduje ho, zaměří a odpráskne.
7: Já jsem tady to s těma potvorama řešil minulý víkend, ale my jsme se nevyspali, on pořád zůčel a teďka ty si myslíš, jako že uděláš, že je hotovo, jo, a za chvíli.
6: Ježiš, ty strašně dobře imituješ komáry.
7: No tak jsem ho poslouchal celou noc. A pak si myslíš, že už je hotovo, ne? Usneš a zase.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: 16.51 na Hit Radio Faktor Nickelback je 13. srpna.
1: A to znamená jediné, a to teď budu mluvit hlavně k tobě, Jani. Dneska je Mezinárodní den proseka, takže co ty s tím uděláš, co máš v plánu?
0: No dám si proseko, ne? Protože no, se musí oslavit,
1: jedno,
0: ne?
1: Jedno,
0: no tak může být větší třeba, nebo jako to jednu lahev, to prosekali.
1: Je pravda, takže pořádně oslavit.
0: Ne, tak normálně, samozřejmě s mírou, že jo, nejsem žádná násoska. Ale co je u proseka hrozně zajímavý, a to ty seš pivař, takže nevím, jestli je to pro tebe kvíz dobrý nebo ne, ale víš o tom, že extra dry a brut, jaký je mezi nima rozdíl, který z nich je suší?
1: No, brut je suší, extra dry je pořád ještě nějaký ten cukr tam má.
0: I ty brute, máš pravdu. No, tak kdybyste holky počítali kalorie, tak si určitě vybírejte bruta, který je
1: to je
0: suší.
1: Brutální.
0: Jo. To je brutálně suchý. Tak na zdraví, jestli jste potřebovali důvod dát si skleničku, máte ho a nemáte zač.

0: Luis Capaldi to přežil nakonec. Blíží se 5. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, komplikace, hlásíte z Plané nad Lužnicí. U Ona se sekl kamion na místě policie a tvoří se tady kolony, počítejme se zdržením a pozor taky na rychlost. Jednu hlídku jste zahlédli nad Husincem směrem do Vimperka. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Ternu nyní v akci. Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze české Terno.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Benzín i nafta u nás na jihu po týdnu konečně zlevnili. Natural 95 stojí v průměru 41 korun, nafta necelých 44. Cena benzínu za týden spadla téměř o 90 haléřů, nafty o necelých 70. Nejlevněji benzín natankujeme na Prachaticku, naftu pak na Strakonicku. Písečky budou znovu rozhodovat, co se ve městské za 3 miliony korun vylepší. Do participativního rozpočtu letos dorazilo 18 návrhů. Třeba nové tůně, komunitní pec na chleba, vyhlídkový okruh nebo obnovení vodních prvků v Palackého sadech. Hlasování začne 15. října. Realizace vítězných projektů je v plánu na příští rok. Na Šumavě přibyla nová spojka pro cyklisty. Od Rosenauerova pomníku u Stožce satek je dostaneme po označené trase až k bavorskému Heidmühle a dál na německou síť cyklostezek. Nový úsek měří jen 0,5 kilometru, ale propojuje českou a bavorskou část Šumavy a prodlužuje trasu o další desítky kilometrů. A motor si včera doma poradil se Salzburkem, zvítězil vysoko 5-1. Budějovičtí hokejisté tak zavládli i třetí přípravný zápas před novou sezónou. Další je čeká přesně za týden, ve čtvrtek 20. srpna přivítají v Budvar aréně Slovan Bratislava. Úvodní buly padne v 17:30 v podvečer.
8: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Dáme si počasí, stupnice teploměrů se drží vysoko přes noc, ale sklouznou místy i k pouhým 6 stupňům. Zítra přes den se ale opět dočkáme nebe bez mraku a taky tropických 32 stupňů.
7: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne všem přejí Jana, Martin a Pavel.
9: Pěkné odpoledne, Pavel mluvil ve zprávách o motoru a my vám už za chvíli poradíme, jak si u nás vyhrát permice na hokej.
0: A taky přidáme informaci o tom, jak si u nás vyhrát 10 000 korun.
9: Na benzín nebo na naftu.
0: Je to všechno, Horste.
9: A si myslím, že jo. Prozatím.
0: Tak přidáme ještě hity. Tady je Kelly Clarkson.

0: End of Beginning, velká pohoda na Hit Radio Faktor. Pohodička bude i zítra, protože je pátek.
1: Ale pozor, můžete si vyhrát nebo vydělat svými vědomostmi až 10 000 korun, buď to na naftu, nebo na benzín.
0: Nebo na něco dobrýho.
2: Jak to funguje?
0: Je to dokonalá desítka, soutěž u Jirky Pelnáře. Vy se dovoláte, dostanete se do vysílání a Jirka klade otázky, jo? A odpovědi jsou čísla.
1: Od 1 do 10. Když tedy správně odpovíte, 1000 korun je vaše a pokračuje se dál. 5 správných odpovědí, 5000 korun, 10 správných odpovědí, 10 000 korun.
2: No a i když to nevíde vyhrát v éteru, tak nepřijdete zkrátka, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Efektu můžeme tankovat se slevou 1 koruna na litru a prémiovou vervu dokonce se slevou 2 korun s Orlen aplikací každé pondělí. A když máte tank kartu Easy, tak slevy platí každý den.
0: No a ve Stop Cafe, to je moje oblíbená jako destinace na té pumpě, tam mají skvělé letní drinky a taky čerstvě rozpečené sendviče na cestu. Takže zítra mezi 12 a 15, buďte na příjmu.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofián Mečmeč a Ben Kristoval a slzy na Hitrádiu Faktor. My teď nebudeme plakat, my si budeme číst.
2: Ano, oni totiž vědci přišli na to, že když si budete s dětmi číst, tak to bude rozvíjet jejich slovní zásobu, představivost a bude dělat to pro ně, pro ty děti dobrý v tom, že budou i lépe porozumívat textu do budoucna. A pozor, to, že se dětem čte, když jsou malí, je asi normální a logický, ale má se prý pokračovat, i když jsou větší, když jsou třeba na základní škole, na střední škole a dokonce prý máme číst i vysokoškoláků.
1: Prosím. Počkej.
2: No?
3: Vysokoškolák.
2: No klidně, prej.
3: Dobře, a když jsi na koleji v Budějcích, mámu, máš tamhle někde v Husinci.
2: Tak máš ne, nějaký volný minuty, máš, ne? Tak ti může zavolat, nebo ty jí. A on ti přečte po telefonu.
1: Milý Jiříčku, bylo, nebylo.
2: No tak když už s nima chodí na ty pracovní pohovory, tak proč by jim nemohli číst?
1: Ale nedokážu říct takhle z hlavy, ale až Emma bude na vejšce, já už budu tak stará, že bude spíš číst ona mě.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava!
3: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, já jdu zítra vysílat i dopoledne a už teď vám můžu říct, že mi posluchači budou rvát ruce.
1: A to je pravda, protože my jsme vám slíbili, že vám poradíme, jak si budete moci od nás vyhrát permanentky na hokej.
0: A to bude zítra v mém vysílání.
1: Startujeme.
0: Ano, zavolejte si do studia, zapište si radši číslo 38 901 143. Ve hře budou dvě permice.
1: Každý pátek, třikrát po sobě, dvě permice, jak říkala Jana.
0: Kdy se začíná, Pájo, vůbec letos?
2: Nová sezóna začne za měsíc a kousek. 16. září přijede Mladá Boleslav sem k nám do Budvar Areny. 3 dny na to jedeme do Hradce Králové.
0: To bude pěkný.
1: To bude velký, pochopitelně.
0: Do kratce.
1: Ale pokud budete mít ještě ty permice a budete moct chodit na hokej zadarmo, bude to super.
0: My jsme hrdým mediálním partnerem Banes Motor České Budějovice. Jsou to naši přátelé, tak budeme moc rádi, když vy budete přátelit s námi a my vás tam dostaneme zadarmo.
1: Takže už zítra.

0: Dermot Kennedy chce polibek, my vám posíláme poslední polibek z Hitrádia Faktor.
1: Je to polibek na rozloučenou, pochopitelně. A zítra bude pátek.
2: Bude pátek 14. srpna a svátek mají všichni Alanové, tak jestli nějakýho znáte, nezapomeňte popřát.
0: A kdyby vám to na oslavu nestačilo, tak zítra je světový den ještěrek.
1: Huby, no jako ty vysokozvěžní vozíci, jo?
0: Ne, jestli máš na zahradě ještěrku, tak jí potřes pacientů.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort.cz.
5: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
9: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: bez uniformy.
1: Příběhy obyčejných lidí, ze kterých uniforma udělá občas hrdiny a jinde zase špiony.
2: Měl jsem takovou tajnou misi koupit pozemky na černé uhlí.
3: Vy jste normální agent.
1: Píše lidské příběhy i za mřížemi.
4: Jsem mluvila s jednou odsouzenou a ona říkala, já jsem se až ve vězení poprvé v životě v klidu vyspala.
1: Ale i nečekaná setkání.
5: Po bolestí tam brečela a říkala, já vás znám, vy jste nám moderoval maturiťák.
1: Jsem Zuza Martinčík-Glacová a zpovídám pro vás hrdiny všedních dnů bez uniformy. Podcast, který najdete úplně všude.
0: Bez uniformy. Podcast o těch, co nás nenechají ve štychu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně, jestli máte namířeno do Kaplice po D3 na sjezdu z dálnice, jste hlásili policejní hlídku, čekují tady 80, tak nohu z plynu a šťastný dolet. Dávejte na sebe pozor a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho! MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis štýl.
7: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbné. Daniel Anderle štýl.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výstraha před vznikem požáru platí ode dneška pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Vláda v pondělí obnoví činnost Národní koalice pro boj se suchem. Vznikla v roce 2018. Na její projekty, včetně nových přehrad, chce kabinet získat 4 miliardy korun. Sucho už výrazně omezilo také provoz malých vodních elektráren. Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy. Zásadní zúžení na frekventované ulici skončilo zhruba před hodinou. Oproti harmonogramu práce skončily o 2 dny dříve. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
10: Nám se podařilo samotnou opravu ty první dvě etapy zkrátit ještě o 2 dny a během této první a druhé etapy jsme ještě upravili spoustu věcí, které jsme plánovali na podzim. Podařilo se nám dodržet rozpočet, takže za mě určitě úspěch.
9: V dalších hodinách a dnech TSK odstraní vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v Kbelské budou pokračovat do 12. října, ale bez větších omezení dopravy. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech budou ceny spíše stagnovat. Analytici upozorňují, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní.
5: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
9: Do rána jasno nebo skoro jasno, 14 až 9, v údolích 6 stupňů, to jsou ranní minima. V pátek nadále slunečno, opět tepleji, nejvyšší maxima 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26 a na horách 22, slabý během dne místy východní vítr.
11: Posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal.

Touhle muzikou jsme otevřeli čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dnes s datem 13.8. To byl Cock Robin, The Promise You Made. Záležitost, kterou jsme vyhrabali z našeho hudebního archivu a moc rádi jsme vám ji připomněli. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Bude toho spoustu, bude to velká nostalgie. Stejně jako za chvilku s Britney Spears, anebo teď je partičkou KLF Last Train to Trend Central. Věc, kterou si nemůžeme odpustit, tak doufám, že vám vyladí čtvrtek. Just a tight anxious of moon. Forevermore,

0: O štěstí nám zpívala na Hitrádiu Britney Spears. Lucky se jmenovala ta velká hudební vzpomínka, kterou jsme si nabídli taky v úvodu toho dnešního vydání hudebního speciálu Hitrádio Classic. Tak doufám, že máte na pohodu čtvrtek, konec konců pátek, ten už nám pomalu Alice klepe na dveře. Tak doufám, že i vy to s námi hezky pěkně, jak se říká, doklepete. No a že vám budou dělat radost další hity, které pro vás máme. V příštích minutách to bude třeba Celine Dion, Because You Loved Me. No a těšit se můžete taky na jednu velkou parádu od Depešáku. Tohle dobře znáte, Personal Jesus. I takhle vám budeme hrát v těch příštích minutách na Hitrádiu. Tak užívejte den.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Honza Kalousek, Hvězdy se mění, zpíval na Hit Radio. Konkrétně Hvězdy se mění nad Hvězdárnou, tak možná jste včera taky na nějakou zamířili, anebo jste koukali přes nějaké to sklíčko, něco bezpečného, na zatmění slunce. Ano, byla to velká paráda, myslím, že velký povyk pro celou republiku a nejen pro nás. Viděl jsem sám spoustu lidí, kteří tráví teď samozřejmě ty letní prázdniny někde venku, někde v zahraničí, u moře. Byly z toho moc hezké fotky, žili tím sociální sítě a věřím, že jste to neměli jinak. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. My vám k té fantastické náladě, která je tam venku za okny, budeme servírovat taky tu nejlepší muziku. A třeba i filmovou. John Travolta, Olivia Newton-John, no tak to je známá dvojice, určitě už víte, o čem mluvím. Pomáda, The Grace, Megamix. Je to výběr toho nejlepšího z tohoto legendárního snímku. Tak si teď hlasitost dejte pořádně doprava a náležitě užijte. Why'd you grease the lightning?

0: Don't get me wrong, Pretenders. Tak to byla věc, kterou jsme teď poslouchali na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. No, z toho příštího výběru do dalších minut to bude třeba Mariah Carey Without You. Tak to je obrovský hit, velká záležitost, kterou tady pro vás máme nachystanou. No a v playlistu se objeví i něco, co by rozhodně mělo dostat názvu našeho hudebního speciálu, protože to je opravdová klasika. Milk and Sugar a taky John Paul, Love is in the air. Tohle důvěrně znáte, netřeba zevrubně představovat, tak se můžete začít pomalu těšit, protože už za chvilku vám tohle budeme hrát pro ten nejlepší čtvrtek na Hit Radio.
1: Velký výprodej matrací, dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio. Čtvrtek je v plném proudu, v uších máte Hit Radio Classic, hudební speciál, kde vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký den přeju.

Dešante, tohle byla krátká lekce francouzštiny. V uších máte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který vám hraje to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Hrajeme vám pro lepší náladu a vracíme vzpomínky, které máte k jednotlivým písničkám. Některou v paměti možná najdete taky ve spojitosti s dívčí partou Atomic Kitten. Tři holky z Liverpoolu, které toho spoustu dokázaly. My ceníme hlavně ty hity. A jeden z těch největších, Eternal Flame, hrajeme na Hit Radio právě teď.

0: Tohle je další skvělá hudební vzpomínka z Catman John na Hit Radio. 12 slabik za vteřinu. Zní toho jako z jiné dimenze, ale je to realita, písně z Catman, kterou jste právě poslouchali. Hit Radio Classic pokračuje. Za chvíli nám společnost bude dělat třeba Michael Jackson nebo Ledlus s hitem Crazy for You. Hned jsme zpátky. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřeba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Hit Radio. Hit Radio.

Absolutely Everybody, fantastická věc, která vám, doufám, vyladila čtvrtek. Vy ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla Vanessa Amorozzi, velmi talentovaná zpěvačka. Od ní jsme si hráli její hit číslo 1. A v nabídce těch největších hitů budeme pokračovat i dál. Tentokrát něco z domácího prostředí, legendární skupina Buty. A nechám vás chvíli hádat. No, mám jednu ruku dlouhou. Jo, přesně to vám teď posíláme pro lepší náladu. Nej.

0: You Drive Me Crazy. Tak tohle je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než Shakin' Stevens. Máme pro vás hit za hitem a do 21. večerní vybíráme to nejlepší z 80. 90. a milénia. I příští minuty nabídnou jedno velké jméno za druhým. Point Break, Queen nebo legendární Mr. President. Jojo, Coco Jumbo. To nesmí chybět. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle vám do uší dáme už za chvíli.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně, je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.

0: Hit Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný.
4: A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Čtvrteční večer je v plném proudu a patří hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal.

0: La Fool a legendární Cardigans, taky takhle zní čtvrtek. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Až do 21. vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští zastávka třeba v roce 1984. Partička už tehdy známá jako Duran Duran vyšla s budoucím hitem Wild Boys. Produkoval ho Nile Rodgers, další velké jméno. Klip režíroval Russell Mulcahy, který je s Duran Duran spolupracoval už dříve. Na svou dobu šlo o mimořádně nákladnou produkci. Vizuálně připomíná kombinaci Mad Maxe, postapokalypsy a bizárního fantasy. A máme i další hity. Od Guns N' Roses, Larry Fabian nebo Doktora Albana. Ty všechny v příštích minutách na Hit Radio slyšíte. Dobrý večer.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle je čtvrteční Hit Radio C-Block So Strong Out. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. V tom vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia. Prostě to, co jsme našli v hudebním archivu, a je škoda, aby to tam zapadlo prachem. Rádi vám občas ty skvělé hity zase připomeneme. A děláme to celý týden mezi 18. a 21. hodinou. Pokračovat budeme další nabídkou skvělých hitů, protože naše zásoba je prakticky nekonečná. Tak třeba Connells 7475. Už podle názvu určitě tušíte, o jak fantastickou záležitost jde. A co nás čeká a nemine do konce hodiny, tak to je třeba FR David Words nebo Kylie Minogue In My Arms. S tím vším můžete v příštích minutách na Hit Radio počítat. Ještě do 21., kdy nám skončí Hit Radio Classic, tedy rozhodně bude co poslouchat. Tak díky, že ten čtvrteční večer trávíte s námi.

Jak jste zvyklí, tohle je grand finále. Úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Díky, že jste u něj byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. My jsme pro vás zase vybírali hity, které jsme našli v našem hudebním archivu a které jsme vám rádi připomněli. A dělat to zase budeme zítra úderem 18. hodiny, tak se na vás budeme těšit. Teď si vychutnejte další jenom hity Hit Radia. Pro lepší náladu vám bude hrát třeba Poetika, taky Adam Lambert, anebo DJ Bobo, Everybody. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: zpíváš?
1: Hit Radio Faktor.
2: Já tu sám, no jim hodně. It's a new generation.

0: Hit Radio Faktor.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Hit Radio Faktor.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.